Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Ciny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: černý tváře leptají soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 107.1 FM. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové.
2: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
2: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
3: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tímhle s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
2: uvidíme. Budete studovat nebo
3: ne,
2: pracovat?
3: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
2: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
3: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
2: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
3: Ne.
2: Vůbec?
3: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu, že?
2: Vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
3: Mám nějaký čtvrti, které by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnus asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo musím, chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
2: Jak jste na tom s angličtinou?
3: Dobře.
2: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
3: No, jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusy se mu prostě přešaltují úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
2: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
3: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
2: sledujete pomohla seriály a filmy v angličtině?
3: Jasně, to jo. Jako většinu obsahu vlastně v mém životě to je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek.

0: Předsednictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Irském národním divadle. Velký režisér.
1: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
0: Anglicky.
1: Takže režíroval
0: mluví anglicky,
1: v angličtině.
0: Režíroval v angličtině a tak.
1: Příprava na Londýn.
0: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spodnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Melíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový jako náhradní tety. Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
1: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
0: Jirka Havelka mě oslovil, no.
1: Ale vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
0: Mhm.
1: Zažil jste je všechny?
0: Mhm. Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, tak vlastně já jsem zažil čtyři.
1: Čtyři?
0: Já jsem zažil čtyři. No a Mirek Krobot pak byl na, nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
1: Na dva roky, myslím. Mhm.
0: A pak byl Martin Mišička, Vajdíčka Mišička a teď máme Jirku Havelku.
1: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
0: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.

0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha živ.
2: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
1: Praha živ.
3: Simple Minds. Life in the City of Angels.
1: Simple Minds.
2: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
1: Simple Minds.
3: Simple Minds.
1: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
4: Praha žije.

0: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko probujme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
1: Takhle.
0: Přesně takhle, teď nemůžu.
1: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
0: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
1: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
0: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
1: Jo.
0: Odmítl.
1: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
0: Ale zase šetříte na Londýn.
1: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
0: A kdy řeknete ne?
1: No, když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
0: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
1: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo, takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
0: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
1: Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale
0: takže zpětně nelitujete?
1: Ne. Ne, nelituju a musím opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
3: Mám udělat takové jako, že tak jako wikipedický jako úvod, protože...
2: Šla bych víc do hloubky.
3: Tak já nevím Wikipedia vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
2: Krasobruslář? Tak to je fenomenální.
3: Tak to je ten wikipedický úvod, ale, že jo?
2: Jasně.
3: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
2: Ale strana ho trošičku potlačila.
3: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně jasně. Udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
2: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. Mm-hmm. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
3: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý, neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
2: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
3: Nepracoval,
2: takže to potlačoval.
3: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebylo v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo tak kdy nemohl být otevřeně jako homosexuál.
2: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
3: Do toho bych se hrozně
2: nerad pouštěl, dobře.
3: Já vlastně nevím.
2: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
3: Jo.
2: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
3: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl vejít jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak no.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce byla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo,
1: nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal?
2: Jak to, že nejásal? To no. Jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to si dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už
2: jsem.
1: V pohodě, tak to už
2: jo,
1: v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France. Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A že? Toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano. Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako na blízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho románů a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani nevím. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako... jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako... Jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četla a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou, takže ona to teď vlastně říkala a těch důvodů bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, taky vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, taky velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byl jako tak nablízku skrze ty knihy.
0: Radio Praha 107,1.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále herec Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o tom, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a rizí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat zásadně.
1: Prostě tak to je. A úplně poslední otázka musí mi položit, ale napadlo mě, proč jste došel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
2: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
2: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimple. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, to bych se k tomu znova vracel a vracel. Prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: ne, to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
2: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimple? Já jsem šel na Gimple proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, kterých bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale to je, proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
2: Tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
2: Taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné středeční ráno. Teď pro vás máme na Rádiu Praha další zprávy. Přináší je Mirek Kasan. Mirku, vítám tě.
1: Dobré jutro. Americký lékař, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, je nadále bez příznaků. Sněmovna přehlasovala Senát a znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. A bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je nadále bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
3: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
1: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je na Bulovce od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Epidemie eboly vypukla v Kongu v polovině května a rozšířila se i do Ugandy. Pražská poliklinika Prosek dnes pořádá Den zdraví. Lidé si můžou od 9 hodin dopoledne v budově v Lovosické ulici nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Odborníci jim taky poradí například ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Den zdraví odpoledne pořádá i nemocnice na Františku, která připravila preventivní vyšetření, odborné konzultace i praktické ukázky zdravého životního stylu. Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5 000 korun, a kterou do dolní komory vrátil Senát. Změny by podle něj v budoucnu mohly způsobit výpadky příjmů důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům 100 korun měsíčně.
4: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
1: Návrh podpořil i poslanecký klub opoziční ODS. Naopak podle KDU-ČSL přinesou změny výrazný výpadek v příjmech státního rozpočtu. Prezident Petr Pavel je na oficiální státní návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinnu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Před odletem Petr Pavel řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
5: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
1: Prezidenti Petr Pavel a Alar Karis se společně zúčastní taky mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Českého prezidenta na cestě doprovázejí taky zástupci víc než 30 českých firem. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu tak obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se o 16:20 utkají s Finskem. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří domácí Švýcarsko a Švédsko, Kanada a Spojené státy a Lotyšsko se utká s Norskem. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně čerstvý vítr, ojediněle snárazy kolem 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přesuneme se ještě na silnice. Vše důležité pro nás dnes ráno sleduje také Jakub Vodička. Kubo, zdravím tě, hezké ráno.
6: Ahoj Vláďo, hezké ráno. Začnu jediným problémem, který v Praze mám, a to na Pražském okruhu směrem k D1. V nájezdu od dálnice D5 se srazil kamion s osobním autem, zablokovali připojovací pravý jízdní pruh. Projíždí se tak jenom levým pruhem, čekejte také jak na samotném okruhu, tak na konci D5 už je kratší kolonu, ale zdržení jen na několik málo minut. Jinak Praha zatím stále dobře průjezdná bez nějakých dalších výraznějších problémů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pohodové středeční jitro je 27. května 6 hodin a 5 minut. A ať vás dnes čeká cokoliv, líp to zvládnete s dobrou náladou. A tu dokáží rozhodně navodit ty správné songy. V ranní Praze se o ně v příštích minutách postarají Eva Farna s kapelou Miraj. Taky Emma Drobná. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám úspěšný den a příjemný poslech.

0: téměř 7:15, přejeme pěkné středeční ráno. Připomínám, že stále probíhá hlasování do hitu týdne. Podpořit své favority můžete do zítřejší, tedy čtvrteční půlnoci, opět na našem webu praha.rozhlas.cz. I v tomto kole vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme jako obvykle v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Tak hlasujte, děkujeme. Praha žije hudbou. Praha je nej.
1: Jestli pak víte, o čem je řeč, když zazní slovo Teleček? Ne? No to nevadí, od toho jsem tady já. Teleček je nejvyšší bod naší metropole, ale upřímně, není to zrovna místo, kde byste si chtěli pořídit fotku do rodinného alba. Tohle místo totiž najdete doslova mezi poli a ne úplně na hezkém místě. Hned vedle je totiž dálnice a všude kolem průmyslové haly. A protože se v mnoha mapách a plánech Teleček vůbec neuvádí, není ani divu, že o tomhle místě spousta lidí neví. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, aktuální informace má pro nás Jakub Vodička.
2: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se za nájezdem od D5 srazila dvě nákladní auta. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh. Kolona už se vytvořila jak na samotném okruhu, kde má zhruba kilometr, tak hlavně na příjezdu do Prahy po D5, kde se auta zastavují už za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. Čekejte už zdržení kolem 15 až 20 minut. A hustší provoz v Praze pak očekávejte ještě na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou a také třeba už v Liberecké mezi sjezdem na Hloubětínem a Bulovkou, zatím ale zdržení maximálně do 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nejmenší

0: Je 6:30, přejeme krásné středeční ráno, máme pro vás další zprávy, na Rádiu Praha je přináší Mirek Kasan.
1: Dobré jitro. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 650 haléřů. To je o 28 haléřů méně než v úterý. Cenový strop u nafty klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029. Celkové náklady se pohybují kolem 8 miliard korun. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně, požaduje tak další šetření. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského chargé d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naše třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. V Praze dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí, jak to vypadá, nám řekne Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problému nám pomalu přibývá. Nově se bouralo na příjezdu do Prahy po D1, kde se hned za nájezdem od průhonic na 6. kilometru srazila hned 3 osobní auta. Na místě jsou hasiči, také policie a projíždí se pouze pravým pruhem. V tuto chvíli kolona narostla už skoro na 9. kilometr. Čekejte zdržení až 4 hodiny. Nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na D1. Za nájezdem z dálnice D5 se srazila dvě nákladní auta, průjezdný v tuto chvíli připojovací a levý jízdní pruh. Kolony jsou jak na okruhu, kde má kolona skoro 2 kilometry, tak především na příjezdu do D5 před Pražským okruhem, kde kolony začínají před Rudnou na 6. kilometru. Čekejte zdržení 20 minut. V Praze se pak zdržíte na Štěrboholské spojce a na okruhu od D11 k Průmyslové pojedete 15 až 20 minut a pomalu se jede také v Liberecké směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín k Bulovce je to aktuálně asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Krásné středeční ráno. Teploty se v Česku v posledních dnech drží na tropických hodnotách. Na některých místech bylo až 31 stupňů Celsia. Horko je hlavně ve velkých městech, třeba pražští záchranáři kvůli tomu měli včera víc než 200 výjezdů. Víc uslyšíte v reportáži už za okamžik. A svůj hit na Rádiu Praha nabídne Katy Perry. Je skupina Maroon 5. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Tak tohle byla na rádiu Praha kapela Duren Duren. Je téměř 6:45, přejeme krásné středeční ráno. V Česku včera znovu padaly teplotní rekordy. Na některých místech teploměry ukazovaly až 31 stupňů. Horko bylo mimo jiné i v Praze. Zatímco některé turisty tropické počasí potěšilo, záchranářům naopak přidělalo práci.
1: Utekoucí vody v dolní části Václavského náměstí si hrají děti. Mezi nimi i dcera turisty Štefana z Německa. Ten je za teplé počasí v Praze rád. Možnost schladit se ve vodě ale ocenil. Se skupinou školáků přijela z Prostějova na výlet do Prahy taky Jaroslava Formanová.
2: Zažili jsme i když pršelo, a to je mnohem horší varianta. Takže dohlížíme na to, aby děti pily, nevykládáme nikde na sluníčku, sedneme si do stínu, oni si odpočnou, pak zase vstaneme a jdeme.
1: Právě historické centrum metropole patří k nejteplejším oblastem ve městě, vysvětluje vedoucí kanceláře krajiny a zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hlavního města Martin Fejfar.
3: Nejnepříznivější lokality pro pobyt lidí, ať už návštěvníků nebo rezidentů, jsou ty, kde je velké množství zpevněných ploch, kde převažují zpevněné plochy před plochami zeleně a podobně. A důvod je jednoduchý, tyhle materiály v sobě absorbují sluneční záření a vydávají ho pak zpátky ve formě tepla.
1: Při takto horkých dnech by lidé měli dbát na pitný režim, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Nejvhodnější je pít minerální vodu nebo neslazené nápoje. Naopak alkohol, energetické nebo vysoce slazené nápoje mohou organismus ještě více odvodnit.
1: Kvůli teplému počasí řešili pražští záchranáři v průběhu celého dne přes 20 případů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A přidáme ještě aktuální dopravní informace, jak to vypadá, nám řekne Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D1 se stále řeší hned za průhonicemi na 6. kilometru nehoda 3 aut. Na místě jsou stále policisté, hasiči. V tuto chvíli kolona už skoro od pražského okruhu z 10. kilometru, zdržení až půl hodiny. Lepší zprávu budu mít z pražského okruhu směrem na D1, kde se za nájezdem od D5 už podařilo havarovaná nákladní auta dát ke straně. Před pár minutkami nic nebrání provozu, ale kolony, které se vytvořily, začínají na okruhu kousek za nájezdem z Karlovarské a hlavně na D5, kde se auta zastavují před Rudnou na 6. kilometru. Čekejte stále zdržení více než 20 minut. V Praze se nově řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek před Průmyslovou srazila se zde dvě auta, průjezdný pouze jeden pruh, kolona od D11 asi na 25 minut a pomalu pojedete v Liberecké směrem do centra, kde je kolona od sjezdu na Hloubětí až před tunel Blanka. Je to na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 7 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravený Mirek Kasan a přináší další zprávy. Mirku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, hezké ráno. V Česku padla nejvyšší výhra v historii, sázející získal skoro 3 miliardy korun. Praha 4 využije finanční kompenzaci za hluk z letadel na novou výsadbu stromů. Chorvatsko bude v turistické sezóně udržovat cenovou regulaci pohonných hmot a bude většinou slunečno a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku padla nejvyšší rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 0,5 miliardy korun.
3: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu nad její území na výsadbu Nové zeleně. Městská část od letiště dostane 650 tisíc korun, za které nechá vysadit zhruba 30 stromů, hlavně v Braníku a Hodkovičkách. Letadla nad územím Prahy 4 létají kvůli opravě hlavní dráhy od konce března. Návrat do původního koridoru letiště plánuje na polovinu srpna. Nové psí hřiště dnes otevře vedení Prahy 6 pod Ladronkou. V 14:30 odpoledne se tam můžete přijít podívat na ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřišti je například kladina, houpačka, slalomové tyče, kruh a 2-3metrové tunely. Pokračuje mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
4: Trasa má více variant. Dvě základní se dokonce barevně odlišují. Samostatně je na hřišti k dispozici také balanční dřevěná deska na pružině. Ale pozor, hřiště je opravdu jen pro psy, děti na prvky nesmějí.
1: Letos naposledy budou řidiči platit dálniční poplatky v Chorvatsku na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
5: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a obsadila tak ve skupině třetí místo. O postup do semifinále budou Češi bojovat zítra odpoledne s Finskem. V Curychu pak nastoupí Švýcaři proti Švédům, ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku. Baník Ostrava porazil na úvod baráže o fotbalovou šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu na jihu Čech. Dnes večer bude Artis Brno hostit Slovácko. Odveta čeká moravské tým v neděli v Uherském Hradišti. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům Celsia. Vát bude slabý, během dne přechodně čerstvý vítr, ojediněle v nárazech kolem 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jakubem Vodičkou se teď opět vracíme na silnice. Kubo, jak to vypadá?
6: Hezké ráno, stále máme několik menších problémů. Začnu příjezdem do Prahy po D1, kde se stále řeší nehoda za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru. Srazila se zde 3 osobní auta, na místě jsou hasiči, také už světelná šipka, policisté. Projíždí se aktuálně pouze pravým pruhem, blokovány jsou ty dva levé pruhy. Kolona už narostla skoro na 13. kilometr, čekejte zdržení nějakých 30 až 35 minut. Na Pražském okruhu směrem k D1 se za nájezdem z D5 už sice podařilo havarovaná auta dát na stranu, kolony jsou ale stále jak na okruhu od Karlovarské, tak také na D5 před okruhem už od Rudné ze 7. kilometru, stále zdržení na 25 minut. Dlouhá kolona v Praze pak ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou je to na více než 20 minut a pomalu se jede také v celém úseku přes Libereckou ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětín k Blance pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké středeční ráno, dnes je 27. května a to nejzajímavější z historie tohoto data si už za chvíli připomeneme s Petrem Jungmanem. Další muziku má pro vás v ranní Praze Taylor Swift. Nebo skupina Purple Disco Machine. Je 7 hodin 6,5 minuty. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. První americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se stala v srpnu 1945 vůbec prvním terčem jaderného bombardování, teprve před 10 lety.
4: Death fell from the sky and the world was changed.
3: V roce 2016 jím byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: Bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8 metrů za sekundu, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A vracíme se na silnice, aktuálně informace má pro nás Jakub Vodička.
1: Hezké ráno, alespoň trošku lepší zprávu budu mít z příjezdu do Prahy od D1 za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru se před pár minutkami podařilo už dát havarovaná auta do připojovacího pruhu, takže už jsou průjezdné 3 pruhy. Každopádně kolona, která se vytvořila, narostla až ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. Stále tak čekejte zdržení více než půl hodiny, ale kolona by se měla snad pomalu rozjíždět. Na Pražském okruhu směrem k D1 čekejte kolonu od Karlovarské až k Ořechu, pomalu se pak jede kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona od Rudné ze 6. kilometru. V obou případech čekejte zdržení 20 až 25 minut. Výrazná kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, pojedete stále kolem půl hodiny a pomalu se jede také v celém úseku přes Libereckou a ulici v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Rádio Praha.
3: Vinyl. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Je půl osmé na rádiu Praha, čas na další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 7 milionů korun. Američan umístěný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Misijní lékař z Konga je v Praze od minulého čtvrtka a lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Česká muniční iniciativa by letos měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice, o polovinu méně než loni. Informaci agentury Reuters potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle něj představuje nové obtíže. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat prezident Vladimír Putin. Začít platit by mohl od září. Čeští hokejisté prohráli na světovém šampionátu s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na 2. místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát zítra. Národní tým se musí stěhovat z Friburgu do Curychu. V Praze dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dnes ráno pro nás sleduje v dopravním infocentru vše důležité na silnicích v Praze a okolí Jakub Vodička. Kubo, jak to vypadá?
3: Hezké ráno, provoz poměrně silný, začnu příjezdem do Prahy po D1, kde se za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru jezdí už všemi pruhy, havarovaná auta po nehodě jsou na straně v připojovacím pruhu. Kolona stále ale od sjezdu na Velké Popovice zhruba ze 16. kilometru postupně se rozjíždí, ale stále se zdržíte nějakých 25 až 30 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 čekejte stále poměrně dlouhou kolonu od Karlovarské až k Ořechu a pomalu se kvůli tomu jede také na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona od Rudné zhruba ze 6. kilometru. Je to na 20 až 25 minut. Opatrně také na konci tunelu Blanka směrem na Troju, kousek před výjezdem na Novou Povltavskou, stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné vozidlo. Projíždí se jen jedním pruhem v tunelu už kolona na několik minut, ale postupně narůstá a zdržíte se ještě na okruhu až Štěrboholské spojce mezi D1 a Průmyslovou, kde je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky? Host

Je po půl osmé, pěkné středeční jitro. Golem nebo pan K z knihy Proces spisovatele France Kafky se objevují v nové reklamní kampani, která má lákat do Prahy turisty ze zahraničí. Proč právě tyto literární postavy, to řekneme už v příštích minutách. A na rádiu Praha nechybí kapela Linkin Park. A taky si je naspirou. Je 7 hodin 35,5 minuty, přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Přestože tahle písnička skupiny Lucie se jmenuje Amerika, tak my se vrátíme domů do České republiky a konkrétně do Prahy. Praha totiž letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní, zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje také kulturu a historii a stála 22 milionů korun.
1: Tak to zní jeden z nových reklamních spotů, který zobrazuje pana K. z románu France Kafky, jak prchá před dvěma muži ulicemi staré Prahy. Další spoty připomínají podle jejich režiséra Luboše Rezlera, Golema nebo třeba knihy československých exilových autorů, kteří se ve svých příbězích do Prahy často vraceli.
2: Pro mě bylo hrozně zajímavý ty ikonický literární díla přetavit do formy takových žánrových mikrofilmů, který reprezentují nějakou esenci, ať už to byl Kafkův proces, nebo Golem, anebo exilová literatura.
1: Hlavní město chce do metropole přilákat zahraniční návštěvníky se zájmem o kulturu a literaturu, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
3: Absolutním lákadlem Prahy, řekla bych ikonickým, je Franz Kafka. No a celá novým fenoménem je samozřejmě Dan Brown a příběh Roberta Langdona v knize Tajemství všech tajemství. My bychom rádi, aby tato kampaň oslovila klientelu, kterou zaujme právě ta spisovatelská stopa v Praze. Je to vlastně silný odkaz té naší bohemské duše Prahy.
1: A radní pro kulturu hlavního města Tomáš Slabihoudek z TOP 09 doplňuje, že do nové kampaně investoval pražský magistrát 22 milionů korun.
4: My chceme do Prahy přivést vlastně klientelu, která je bonitní, která se zajímá o kulturu a říct zahraničním turistům, na které to cílí, aby přijeli do Prahy a utratili tady peníze. Což zaručuje nějakým způsobem to, že ten přínos toho, té návštěvy toho jednotlivého turisty bude pro Prahu plusový.
1: Videospoty, letáky a plakáty se objeví v zemích, odkud do Prahy přijíždí nejvíce návštěvníků. Bude to například v Německu, Polsku a Spojených státech amerických. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: A dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8 metrů za sekundu, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A míříme na silnice, jak to aktuálně vypadá v Praze a okolí nám přiblíží Jakub Vodička.
5: Hezké ráno. Problémy jsou stále na konci tunelu Blanka směrem na Troju. Před výjezdem na Novou Povltavskou blokuje pravý jízdní pruh stále nepojízdné auto. Kolony v tunelu už narostly kousek před výjezd na Letnou. Čekejte zdržení zatím kolem 15 minut, ale ta kolona pomalu narůstá. Problémy jsou na Pražském okruhu, kde jsou dlouhé kolony v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí od Karlovarské a také na D5 od Rudné z 5. kilometru. Směrem na letiště je pak velmi silný provoz už od sjezdu na Vestec. V obou směrech čekejte zdržení 20 až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D1 stále popojíždí dlouhá nesouvislá kolona od Velkých Popovic ze 16. kilometru až k nájezdu od Průhonic na kilometr 6., kde se v připojovacím pruhu stále ještě dořešuje nehoda 3 aut. Zdržení kolem 25 minut a dlouhá kolona je také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou, je to na více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rozvod?
8: Rozvod.
7: Dobře, bez rukavic.
8: Ano, bez rukavic.
9: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je před námi 8. hodina na Rádiu Praha, taky další zprávy, které přináší Mirek Kasan.
1: Hezký den. Autobusy v Patočkově ulici v Praze 6 by mohly využívat nový vyhrazený pruh. Poliklinika Prosek a nemocnice na Františku dnes pořádají Dny zdraví. Na ČVUT v Praze začala fungovat nová laboratoř kvantových technologií. A bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Autobusy v pražské Patočkově ulici by mohly jezdit novým vyhrazeným pruhem. Jeho vznik podpořili radní Prahy 6. Vozovku by měli dělníci rozšířit do místa, kde je teď středový zelený pás, takže by neubyl pruh pro osobní dopravu. Podle radního 6. městské části pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS změna usnadní průjezd autobusové linky 180, která často nabírá zpoždění.
3: Linka 180 patří mezi nejvíc spožďované linky v celé Praze. A proto jsme dlouhodobě s Ropidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro tuto linku a zároveň, aby jsme nezhoršili už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkové ulici.
1: Na pražském Proseku se dnes koná Den zdraví. Začne za hodinu v budově polikliniky v Lovosické ulici. Příchozí si můžou nechat změřit tlak a hladinu cukru v krvi nebo si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Odborníci jim taky poradí například ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Den zdraví odpoledne pořádá i nemocnice na Františku, která připravila preventivní vyšetření, odborné konzultace i praktické ukázky zdravého životního stylu. České vysoké učení technické v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům a výzkumníkům, kteří by si chtěli vyzkoušet kvantovou komunikaci, anebo taky firmám. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
4: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
5: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
6: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
5: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí, informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny světového šampionátu s Kanadou 2-3. I přesto byl kouč Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
7: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
1: Češi budou hrát s Finskem zítra odpoledne v Curychu. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně čerstvý vítr. Ojediněle stáraze kolem 55 km v hodině.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, vše důležité pro nás v infocentru sleduje Jakub Vodička. Kubo, tak povídej.
9: Hezké ráno. Poměrně výrazné kolony čekejte na pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech, směrem na D1. Popojíždí kolony kousek za nájezdem z Karlovarské a tím pádem také na příjezdu po D5 před okruhem, kde je kolona od Rudné z 5. kilometru. Směrem na letiště je pak velmi silný provoz už od sjezdu na Vestec a pomalu se také jde až k Ořechu. V obou směrech čekejte zdržení kolem 25 minut. Na konci tunelu Blanka směrem na Troju stále blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Kolony čekejte v tunelu už před výjezdem na Letnou, zdržení kolem 15 minut. Dlouhá kolona na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové pojedete až 3/4 hodiny. Pomalu se jede také v Liberecké a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Blanka naberete zpoždění asi 30 minut a výrazné zdržení je také na Strakonické směrem do centra od Zbraslavy k Barandovskému mostu, je to až na 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné ráno. Dnešní středu si společně opět užíváme i se skvělými hudebními kousky. V ranní Praze už s nimi čekají třeba Selena Gomez a Benny Blanco. I skupina Black Eyed Peas. Je 6 minut po 8 hodině, já jsem Vláda Malošík a přeji vám hezký poslech.

0: Tohle byl Black Eyed Peas na Rádiu Praha. Je 8 hodin 16,5 minuty. Přejeme krásný a úspěšný středeční den. Ve Valdštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valdštejnské léto. A zítra je čtvrtek a právě každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznat pro mnohé neprobarané hudební žánry. Valdštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8 metrů za sekundu, ojediněle s náhrazy kolem 15 metrů za sekundu. Teď už aktuální dopravní informace a Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, výrazné kolony stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech. Před Ořechem směrem na D1 je kolona, která začíná za nájezdem z Karlovarské. S tím souvisí také kolona na dojezdu do Prahy po D5, kde se popoždí od Rudné z 5. kilometru k okruhu. Směrem na letiště pak čekejte silný provoz od sjezdu na Vestec. Pomalu se také jede až k Ořechu. V obou směrech je to na nějakých 20 až 25 minut. Výrazná kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojce narostla už do Novopatské a od Novopatské k Průmyslové pojedete aktuálně asi 50 minut. Provoz výrazně vázne také v celé Kbelské ulici směrem na Hloubětín a následně pokračuje také přes Průmyslovou až k nájezdu na jižní spojku od Cínovecké, je to aktuálně zhruba na 40 minut. Pomalu pojedete také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka, je to na půl hodiny a zdržíte se i ve Strakonické směrem do centra od Zbraslavy k Barandovskému mostu zdržení 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 8:30, s vámi je Rádio Praha, přejeme pohodový středeční den a máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan.
1: Hezké ráno. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesly. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než v úterý. Cenový strop u nafty klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha na výsadbu nové zeleniny. Za 650 tisíc korun, které dostane za dočasné převedení letového provozu nad její území, nechá vysadit zhruba 30 stromů, zejména v Braníku a Hodkovičkách. Letadla mají nad územím Prahy 4 létat kvůli opravě hlavní ranveje na Ruzyni do poloviny srpna. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Oranžové síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety taky na města Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel utrpělo zranění. Noční úder poškodil i obytné domy. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu na jihu Čech. V 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. V odvetě se utkají v neděli v Uherském Hradišti. V Praze dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a Kuba Vodička nás opět provede aktuální situaci na silnicích, tak jak to vypadá?
3: Hezké ráno. Silný provoz čekejte na příjezdu do Prahy po D5, kde popojíždí kolona od Rudné zhruba ze 6. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Čekejte zdržení více než půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou kolony také v opačném směru, tedy směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se pomalu jede až k Ořechu. I zde se zdržíte více než půl hodiny. Dlouhá kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojice, auta se zastavují u Černého mostu, pomalu se jede až k Průmyslové, je to zhruba na 3/4 hodiny. Provoz vázne také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, následně i v Průmyslové k nájezdu na jižní spojku. V koloně od Cínovecké pojedete 35 až 40 minut. Velmi pomalu se jede stále také v Liberecké a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Auta popojíždí od sjezdu na Hloubětín dolů k tunelu Blanka, je to asi na půl hodiny a zdržíte se stále i ve Strakonické směrem do centra. Od Zbraslavy se jede pomalu až k Barandovskému mostu a je to zhruba na 25 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pohodové středeční jitro. Jen pár minut nás dělí od aktuálních typů pro volný čas. Nabídneme vám je už kolem 3/4. A o muziku se na Rádiu Praha postará Azdís. Nebo Lady Gaga. Přeji vám příjemný poslech.

0: Už jen několik vteřin zbývá do 8:45. Přejeme krásný středeční den a v ranní Praze je s námi i kolega Jirka Štefl, přináší právě teď pražské tipy.
1: Počasí už začíná přát letním kinům a proto se už některá z nich začínají otevírat. Vydat se můžete třeba do Davidské klubovny. Ta se nachází v objektu bývalé školky v ulici Generála Píkym a letos tam pod širým nebem budou promítat už po 11. Ve středu mají na programu americké komediální drama Otec, matka, sestra, bratr. V hlavní roli uvidíte herečku Kate Blanchett. V Davidské klubovně budou letos promítat i Oscarový snímek Pan nikdo proti Putinovi a nebo českou klasiku Dědic a ne kurva hoši kutum tak. A kam za hudbou? Třeba do O2 Areny. Na společném koncertu tam vystoupí Neo a Akon. První zmíněný patří k nejvlivnějším autorům a interpretům moderního R&B. Držitel 3 cen Grammy napsal i několik hitů pro Beyoncé nebo Rihannu. Akon zase patří mezi nejstreamovanější interprety své generace. Společný koncert začíná v O2 Areně ve středu po 20. hodině. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8 metrů za sekundu, ojedinělé s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace, ty má pro nás Jakub Vodička.
2: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte kolonu z Odrudné zhruba z 5. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Ořech. Celkové zdržení až půl hodiny. Na okruhu čekejte kolony také v opačném směru, tedy směrem na letiště od sjezdu na Jesenici. Nesouvislá kolona k Ořechu. I zde je zdržení více než půlhodinové. Výrazná kolona stále také na okruhu na druhém konci Prahy, tedy od Černého mostu, následně Štěrboholská spojka až k Průmyslové, celkové zdržení až 3/4 hodiny. Provoz vázne také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína a následně i v Průmyslové k nájezdu na jižní spojku. Nesouvislá kolona od Cínovecké k jižní spojce na 35 minut. Pomalu pojedete stále i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete před tunel Blanka až půl hodinu a zdržíte se stále i ve Strakonické do centra od Lahovic k Barandovskému mostu. Je to na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 9 hodin a na rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Ve studiu už je přináší Mirek Kasan.
1: Hezký den. Americký lékař, který po kontaktu s nakaženým ebolou leží na pražské Bulovce, je stále bez příznaků. Radnice Prahy 10 začne pořádat bezplatný výcvik psů, chce tak předcházet konfliktům. V Česku padla nejvyšší výhra v historii, sázející získal skoro 3 miliardy korun. A bude většinou slunečno a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je nadále bez příznaků, potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
3: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
1: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je na Bulovce od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci. Epidemie eboly vypukla v Kongu v polovině května a rozšířila se i do Ugandy. Praha 10 bude pořádat bezplatný výcvik psů. Zaměření bude na běžné situace, které musí zvířata a jejich majitelé zvládnout ve městě. Zájemci o výcvik se můžou hlásit radnici od června. První lekce jsou naplánované na polovinu měsíce, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: Výcviková lekce budou probíhat v prostředí Pesoparku u Hříně Ves a zaměří se na praktické situace každodenního života, správné míjení jiných psů, přivolávání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Vedle toho budou 2x měsíčně probíhat i otevřené psí poradny.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun, potvrdila to mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
5: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel se dnes v Tallinnu sejde s představiteli Estonska. Bude s nimi jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
6: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
7: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
6: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Z 5 českých tenistů a tenistek ve včerejším programu Roland Garros postoupili do 2. kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5hodinové pětisetové bitvě Francouze Muteta. Kateřina Siniaková zvítězila ve 2 sadách nad Švýcarkou Waltertovou. Skončili naopak Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartuňková. Dnes se ve 2. kole pařížského Grand Slamu představí dalších 5 českých tenistů. Jakub Menšík, Tomáš Macha, Karolína Muchová, Sára Bejlek a Marie Bousková. Dnes bude v Praze jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne přechodně čerstvý vítr, ojediněle s nárazy kolem 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás také aktuální dopravní informace, vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Kuba Vodička. Kubo, tak povídej.
8: Hezké ráno. Silný provoz stále očekávejte na příjezdu do Prahy po D5, kde popojíždí kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Stále celkové zdržení více než půlhodinové. Na Pražském okruhu popojíždí kolony také směrem na letiště. Zastavíte se za sjezdem na Jesenici. Nesouvislá kolona také až ko Ořechu. I zde je to zhruba na 35 minut. Výraznou kolonu stále očekávejte na Pražském okruhu a celé Štěrboholské spojce. Popojíždí se od Novopatské až k Průmyslové a je to stále na více než 40 minut. Výrazně vázne provoz stále také na Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Auta se zastavují aktuálně před sjezdem na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka. Zdržení stále až půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, dnes je středa 27. května a za chvíli se do historie tohoto data ohledneme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze svůj song přidají i Rudimental, Macklemore, Jess Glynn a Dan Kaplan. A taky Lenny. Je 9 hodin 6,5 minuty. Hezký poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Ranní Praha.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. První americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se stala v srpnu 1945 vůbec prvním terčem jaderného bombardování teprve před 10 lety.
4: Death fell from the sky and the world was changed.
3: V roce 2016 jim byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
5: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8 metrů.

0: za sekundu, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a teď už Kuba Vodička s aktuálními dopravními informacemi.
1: Hezké ráno, provoz pomalu slábne, ale stále máme poměrně dost kolon. Po pojíždě se třeba na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona stále od Rudné z 5. kilometru D5, pomalu se jede na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Je to stále asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte i ve směru na letiště, kde se po pojíždí v nesouvislé koloně od sjezdu na Jesenici a jede se pomalu také až k Ořechu, je to až na 35 minut. Velmi pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy směrem na D7, kolona je už před sjezdem do Evropské a pomalu se jede až ke sjezdu na letiště, a to kvůli pracím v Aviatické ulici, kousek před letištěm, zdržení na 20 minut. Výrazná kolona stále i na okruhu a Štěrboholské spojice od Novopatské k Průmyslové, je to stále zhruba na půl hodiny, a pomalu pojedete ještě v Liberecké a následně v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Auta se zastavují u sjezdu na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to zhruba na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je 9:30, Mirek Kasan ve studiu Rádia Praha a přináší další zprávy.
1: Hezký den. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 7 milionů korun. Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029. Celkové náklady se pohybují kolem 8 miliard korun. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů dostatečně neprověřili, požaduje tak další šetření. Státní Duma, dolní komora ruského parlamentu, přijala zákon umožňující za kritiku války proti Ukrajině zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat prezident Putin. Začít platit má 1. září. Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a už po 4 semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nepomohla v úterním utkání playoff NHL ani asistence Martina Nečase. V Praze dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Hezké ráno. Pomalu se stále jede na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde kolona začíná u sjezdu na Rudnou v okolí 5. kilometru. Pomalu se jede pak na Pražský okruh, kde kolona pokračuje až za sjezd na Ořech. Celkové zdržení stále až půlhodinové. Pomalu pojedete také na okruhu směrem na letiště. Po pojíždí se v nesouvislé koloně od Jesenice až k Ořechu. Celý úsek je na nějakých 25 až 30 minut. Pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy směrem k D7, směrem na Chomutov. Kolona aktuálně začíná kousek před sjezdem do Evropské a pomalu se jede až k samotnému sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení asi 4 hodiny. Výrazná kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se v tuto chvíli od Černého mostu Průmyslové, je to stále až na půl hodinu a pomalu pojedete také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. Štěpánka Duchková se jí zeptá na kontroly ve školních jídelnách nebo příměstských táborech.
5: K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18:45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý středeční den, už za okamžik si představíme psí hrdiny, kteří díky svým schopnostem zachránili nejeden lidský život. A na Rádiu Praha nechybí ani aktuální jednička hitu týdne, BB Rexa a Faithless. I Daniel Potter. Příjemný poslech vám všem.

0: Ron je kříženec Vlčáka a Rottweilera a se svou majitelkou Lenkou Svozíkovou žije na polosamotě u lesa. Letos v únoru ji ale doslova zachránil život, když Lenka omdlela na zahradě. Ron okamžitě začal hlasitě štěkat a přivolal pomoc. Právě za tento hrdinský čin dnes získal ocenění v anketě Statečné psí srdce a nebyl sám. Ocenění si převzali i další psí hrdinové. Nechyběla u toho ani naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Mezi oceněnými byla taky fenka zlatého retrievera jménem Tara.
2: Já jsem trošičku jiného pejska, oni mi vybrali pejska, který byl co nejvíce empatický a s Tarunkou to byla láska na první pohled.
1: Ta jako asistenční pes pomáhá své majitelce Kateřině lépe zvládat posttraumatickou stresovou poruchu.
2: Ona je hrozně citlivá, starostlivá, v očích má vyloženě výraz, jako kdyby tam byl schovaný nějaký človíček. A vyvolává ve mně klid.
1: Když bychom si měli popsat to, jak vám vlastně pomáhá v tom každodenním životě.
2: Vzhledem k tomu, že já mám hlavně strach z mužů a policie, což je pro mě dneska trošku zážitek, tak mám tendenci se škrábat nebo bouchat, abych se tak nějak jako bych odváděla tu pozornost od toho, od té paniky. Tarunka je naučená, že ve chvíli, kdy začnu s tím vlastním chováním, tak na mě začne skákat. Místo toho, abych škrábala sebe, tak tam rve svoji hlavu, abych škrábala jí.
1: Jednu scén předával herec a milovník psů Ondřej Vetchý. Takhle vzpomínal na svoji fenku Báru.
3: Kdykoliv jsem se dostal s kýmkoliv do jakýkoliv problému, konfliktu a ten člověk na mě zvýšil hlas, tak po něm nemilosrdně vystartovala, což bylo krásný, úlevný a byla to jedna z mála bytostí, která mě milovala bezpodmínečně a já jsem jí za to zaplavoval láskou, vděkem, dalo se mi to pocítit a jak jsem zmiňoval, spoustu věcí jsem se od ní naučil a když mě opustila, tak jsem byl i za ní schopen si uvědomit, že přebírám odpovědnost za to nejlepší, co do mě vložila.
1: Cenu získal taky třeba německý vlčák nebo krátkosrstý ohař jménem Darek, který je specialistou na vyhledávání osob ze sutin. Díky svým zkušenostem a precizní práci patří mezi nejzkušenější záchranářské psy v Česku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A zafouká slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr do 8, ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A teď už opět aktuální dopravní informace a Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Stále se velmi pomalu jede na příjezdu do Prahy po D5 kolonu, ale bytě nesouvislou. Čekejte od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh. Tam kolona pokračuje směrem na D1 až za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Na okruhu čekejte nesouvislou kolonu také směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k Ořechu se jede aktuálně nějakých 25 až 30 minut. Velmi pomalu se popojíždí na výjezdu z Prahy směrem na D7. Kolona začíná u sjezdu do Evropské, pomalu se jede až ke sjezdu na letiště kvůli pracím v Aviatické ulici. Zdržení aktuálně kolem 15 minut. Kolony popojíždí stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Zastavíte se u sjezdu z Novopatské, pomalu se jede až před Průmyslovou. Stále je to na nějakých 25 až 30 minut. A pomalu pojedete také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolona je od proseku až do tunelu Blanka, kde se aktuálně před výjezdem na Letnou odtahuje nepojízdné auto z pravého pruhu, zdržení 25 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Takové bylo středeční ráno. Co pro vás máme během dopoledne, to už prozradí po zprávách v 10 hodin Vojta Přívětivý. Stále dobrý poslech vám na Rádio Praha přeje Vláďa Malošík.
5: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Praha žije.
7: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
6: Praha žije. Simple Minds. Life in the City of Angels. Simple Minds.
7: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
6: Simple Minds. Simple Minds.
7: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
6: Na Praze.
5: Praha žije.
8: Hit týdne.
7: Číslo jedna.
6: Číslo.

0: Středa 27. května, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Míra Kasan, hezké dopoledne.
1: A se mnou Vojta, hezké dopoledne.
0: Je 10 hodin.
2: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. Autobusy v Patočkově ulici v Praze 6 by mohly využívat nový vyhrazený pruh. Chorvatsko bude v turistické sezóně udržovat cenovou regulaci pohonných hmot. A nadále bude slunečno, dnes s teplotami do 28, zítra do 24 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který jí novelu vrátil.
4: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5 005 korun.
4: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
6: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
4: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Autobusy by mohly v pražské Patočkově ulici jezdit novým vyhrazeným pruhem. Jeho vznik podpořili radní Prahy 6. Vozovku by měli silničáři rozšířit do místa, kde je teď středový zelený pás, takže by neubyl pruh pro osobní dopravu. Podle radního 6. městské části pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS změna usnadní průjezd autobusové linky 180, která často nabírá zpoždění.
7: A linka 180 patří mezi nejvíc zpožďované linky v celé Praze. A proto jsme dlouhodobě s Rapidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro tuto linku a zároveň, aby jsme nezhoršili už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkové ulici.
2: Za půl hodiny začne v pražské Libni pietní akt u památníku Antropoid. Připomene 84. výročí stejnojmenné operace, při které českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Operace Antropoid byla jednou z nejvýznamnějších akcí československého zahraničního odboje během druhé světové války. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. Letos se naposledy budou řidiči platit dálniční poplatky v Chorvatsku na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Iránem celosvětově vzrostly.
8: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Česká reprezentace podlehla na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se tak od 16 hodin a 20 minut utká v Curychu s Finskem. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou nad Táborskem 3-0. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport. Dnes bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Vát bude čerstvý vítr s možností nárazů, který bude postupně slábnout. Zítra má být slunečno s teplotami do 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky na pražské silnice. Situaci na nich sledují kolegové z Dopravního informačního centra. Hezké dopoledne.
9: Hezké dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde stále ještě po pojíždí nesouvislá kolona, a to od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se pak jede až na pražský okruh, zase na Ořech. Zdržení pro osobní auta 15 až 20 minut, kamiony v pravém pruhu se zdrží o něco déle. Na pražském okruhu čekejte nesouvislou kolonu také v opačném směru, tedy směrem na letiště od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Je to aktuálně zhruba na 25 minut. Pomalu se jede také na výjezdu z Prahy směrem na D7, kolona od sjezdu do Evropské k letišti kvůli pracem v Aviatické ulici je asi na 15 minut. Nesouvislou kolonu čekejte ještě na okruhu Štěrboholské spojce od Novopatské k Průmyslové, je to na 20 minut. A pomalu se jede také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, kolona začíná u sjezdu na Prosek a k tunelu Blanka, je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to. V 10 hodin a 6 minut začíná dopolední vysílání. Před námi další muzika, po té 10. hodině připraven třeba Calvin Harris. Taky Jade. Ztratili jste iPhone a ozval se vám Apple? Pozor, může jít o podvod a cestu k vašim penězům. Téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli, teď ale Holly Humberstone. Hezký poslech vám ze 107,1 FM přejeme.

0: Live House v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Představte si situaci. Zjistili jste, že nemáte telefon. Nejspíš jste ho někde zapomněli, v horším případě vám ho ukradli. Naštěstí se vám ale během několika hodin ozvala společnost Apple, že se zařízení našlo a pro jeho navrácení stačí vyplnit online formulář. Jenže pozor, může jít o propracovaný podvod a hrozí vám krádež peněz z účtu. Ačkoliv se zloděj do telefonu zatím nedostal, jedná se o pokus o další krádež. Začne to tím, že pachatel získá telefon své oběti, ukradne jí ho z kapsy, kabelky, anebo využije toho, že ho někde zapomněla. A následně se skrze falešnou zprávu snaží z původního majitele vylákat přístup k jeho Apple nebo Google účtu. S pomocí něj pak telefon odemkne. Zamčené telefony totiž mají mizivou cenu a část z nich jde prodat jen na součástky u zbytku, ale nejde ani to, jelikož jsou ovšem zamčené na původního majitele, nikdo další je používat nemůže. Víc v dalším díle pořadu Antivirus, který najdete na webu irozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Opatrně ovšem nejen v kyberprostoru, ale i na silnicích. Za Branickým mostem na Strakonické směrem do centra se srazila dvě auta v levém pruhu. Pozor, chvíli se zdržíte v kratší koloně. Na Pražském okruhu popojíždí nesouvislá kolona směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k Ořechu je to až na 25 minut. Pomalu se jede na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Kvůli omezení ve sjezdu na letiště je kolona od Evropské na asi 10 minut. Nesouvislá kolona stále pojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce od Novopatské k Průmyslové, je to zhruba na 20 minut. A pomalu se jede i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek se popojíždí, pojedete před tunel Blanka a kolona je také v celé Povltavské od Libně, zdržení na 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: posloucháte Rádio Praha, Panic at the Disco nás dovedli ke krátkým zprávám. Chvilku před 10:30 je pro vás má Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Američan umístěný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigirová. Misijní lékař z Konga je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha na výsadbu nové zeleně. Za 650 tisíc korun, které dostane za dočasné převedení letového provozu nad její území, nechá vysadit zhruba 30 stromů, zejména v Braníku a Hodkovičkách. Letadla mají nad územím Prahy 4 létat kvůli opravě hlavní ranveje na Ruzyni do poloviny srpna. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci dnes projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Miroslav Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Podle svých slov za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Rusko podle něj vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Fotbalisté ostravského Baníku porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu na jihu Čech. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. V odvetě se utkají v neděli v Uherském Hradišti. V Praze dnes bude polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Zítra naměříme nejvýš 24 stupňů a má být slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Kuba Vodička. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde stále musíte očekávat nesouvislou kolonu od Rudné z 5. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh. Zas jest na ořech. Ta kolona se týká především kamionů. Osobním autem projedete zhruba za 4 hodiny pro kamiony, ale to zdržení bude v pravém pruhu delší. Na okruhu čekejte kolonu také v opačném směru, tedy směrem na letiště. Auta se zastavují kousek před sjezdem na Vestec. Pomalu se také jede až před ořech. Zde je to zhruba na 20 minut. Zdržíte se ještě na okruhu Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Od Novopatské se jede pomalu až k Průmyslové, je to stále na nějakých 20 až 25 minut. Zdržíte se také na výjezdu z Prahy na D7 kvůli omezení ve sjezdu na letiště. Kolona je od Evropské, zdržení 10 minut. A pomalu se jede ještě v Liberecké směrem do centra, následně i v ulici v Holešovičkách. Od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka je to na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, středeční dopoledne s datem 27. května trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Hodina ve vlaku mezi Kladnem a Prahou by mohla být minulostí. Železničáři rozjeli velkou přestavbu trati, která má cestování výrazně zrychlit. Počkejte se na detaily. Ve vysílání už za chvíli. Teď další hity, třeba Coolio nebo Thomas Robin. Hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

0: Calvin Harris v dopoledním vysílání Rádia Praha. Další krok k rychlejšímu vlakovému spojení mezi Kladnem a Prahou. Železničáři začali modernizovat úsek, který jízdu vlakem zkrátí zhruba na polovinu. Přestavba je součástí většího projektu, který má propojit centrum Prahy s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla.
1: Z Hostivického nádraží právě vyjel vlak do Kladna. Největší středočeské město propojuje s Prahou jen jednokolejná trať, po které jezdí starší motorové soupravy. Z Hostivice vlakem často jezdí i pan Vladimír Orda.
2: To je lékař, to je tohle něco do Prahy vyřídit. Železnice je tady docela důležitá.
1: Celou trať nyní zmodernizují železničáři. Nově bude dvojkolejná a elektrifikovaná. Podle Vladimíra Ordy už byla přestavba potřeba.
2: Je to už trochu pozdě, ale jestliže to bude do toho kolem roku 30, tak se to třeba i doší.
1: Naopak další zdejší obyvatelka Jaroslava Neužilová se na modernizaci tratě dívá trochu skepticky.
3: Bydlím tady kousíček od trati, a tak jako spíš se bojím, že těch vlaků bude hodně, že tam bude hluk, ale je to tady potřeba, aby se to tady zkulturnilo.
1: Přestavba 15-kilometrového úseku do Ruzyně by měla být hotová v roce 2029. Přibližuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Samozřejmě dojde k významnému zrychlení a staneme se v budoucnu plnohodnotnou alternativou pro individuální silniční dopravu.
1: Vzniknou i nové zastávky Hostivice Jeneček, Velké Přítočno a Malé Přítočno. Trať povede převážně v nové trase. Pokračuje Tóth.
4: V celém průběhu roku 2026 se bude pracovat mimo kolejiště. V roce 2027 už půjdeme do těžších výluk.
1: Přestavba má stát necelých 8,3 miliard korun. Na práce naváže stavba železnice na pražské letiště, zdůrazňuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
5: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Jsem rád, že teďka to už konečně nějak akceleruje.
1: Modernizace celé trati z centra Prahy do Kladna, včetně stavby úseku na letiště, by měla skončit v roce 2032 a stát kolem 50 miliard korun. Z Hostivice u Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A pojďme taky na pražské silnice. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí za nájezdem od Strašnic nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona začíná před sjezdem na Vršovice a zdrží vás 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždí stále nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh za sjezd na Ořech, zdržení pro osobní auta 15 až 20 minut. Kamiony se zdrží déle. Na Pražském okruhu popojíždí nesouvislá kolona směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec k Ořechu je to asi na 20 minut. Pomalu se jede také na jižní spojce směrem Smíchov. Od sjezdu na Pankrác pojedete na Barandovský most asi 10 minut a zdržení i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek pojedete přes tunel Blanka více než 20 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. V 11 hodin nabízíme další aktuální zprávy. Míra Kasany připravil. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Železničáři začali modernizovat trať mezi Prahou a Kladnem. Poliklinika Prosek a nemocnice na Františku dnes pořádají Dny zdraví. Šéf české diplomacie Macinka jednal v New Yorku se svým čínským protějškem. A bude slunečno, dnes naměříme až 28, zítra 24 stupně.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Cesta vlakem mezi Prahou a Kladnem by se mohla zkrátit na polovinu. Správa železnic začala s přestavbou trati, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Náklady se pohybují kolem 8 miliard korun, popisuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
2: Podle odhadů by práce měly být hotové v roce 2029. Na pražském Proseku se dnes koná Den zdraví. Začal v budově polikliniky v Lovosické ulici. Příchozí si můžou nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Odborníci jim taky poradí například ohledně péče o chrup nebo nádorové prevence. Den zdraví odpoledne uspořádá i nemocnice na Františku, která připravila preventivní vyšetření, odborné konzultace i praktické ukázky zdravého životního stylu. České vysoké učení technické v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
5: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
6: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
7: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
6: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku s svým čínským protějškem Wang Yiem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků na Tajvan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ministr Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tajvanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství. Z pětice českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola dva. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5hodinové pětisetové bitvě Francouze Muteta. Kateřina Siniaková zvítězila ve dvou sadách nad Švýcarkou Waltertovou. Skončili naopak Linda Nosková, Linda Fruhvirtová a Nikola Bartuňková. Dnes se ve druhém kole pařížského Grand Slamu představí pět českých tenistů. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Karolína Muchová, Sára Bejlek a Marie Bouzková. Dnes bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Povane čerstvý vítr s možností nárazů, který bude postupně slábnout. Zítra má být slunečno s teplotami do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička mapuje situaci na silnicích. Jak to vypadá, Kubo?
8: Hezké dopoledne. V Praze už je poměrně klid, i když několik kol stále máme. Jeden z problémů je třeba také na jižní spojce směrem na Černý most, kde za nájezdem od Strašnic stojí stále nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona začíná stále před sjezdem na Vršovice, čekejte zdržení na 10, maximálně 15 minut. Na Pražském okruhu stále popojíždí nesouvislá kolona směrem na letiště, auta se zastavují už u sjezdu na Jesenici, pomalu se jede až před Ořech, zdržení v celém úseku úseku 25 až 30 minut. Pomalu pojedete ještě na jižní spojce směrem na Smíchov. Nesouvislá kolona od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu je ale maximálně na 10 minut a zdržení naberete ještě v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Auta se zastavují za sjezdem na prosek kousek nad Bulovkou a pomalu se jede před tunel Blanka. Je to ale maximálně na 4 hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 11 hodin a 5 minut, aktuální čas a také čas, kdy pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Po 11. hodině další muzika, třeba skupina X Ambassadors. Zazní také aktuální trojka našeho hitu týdne, Tame Impala a Jenny. A svléct z kůže a poslat dál. Na nové scéně Národního divadla vymění 450 původních křesel, materiál znovu využijí. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech, tady jsou Stouni.

0: dávku energie na středeční dopoledne se nám postarali Kim Wilde a Nena. Hezké dopoledne posloucháte Rádio Praha. Tisíce diváků za více než 40 let usedlo do původně modrozelených kožených křesel v hledišti nové scény Národního divadla v Praze. Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let. Teď už jsou ale minulostí, protože divadlo od letošního éra prochází kompletní opravou, a to včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby se dadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci. Třeba kostýmní výtvarnice a vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvy na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze Simona Rybáková si myslí, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdyby spolu se studenty vymysleli nějakou zajímavou vestotašku nebo ledvinku, kde by personál, třeba uvaděči, mohli mít programy, peníze a své osobní věci. Řekla to Českému rozhlasu. Ještě připomenu, že oprava nové scény bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Víc o tom píšeme na webu irozhlas.cz. No a pojďme ještě na silnice. Na Pražském okruhu čekejte nesouvislou kolonu se směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici se popojíždí k Ořechu a je to až na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most komplikuje provoz za nájezdem od Strašnic nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice na 10 minut. Pomalu se jede i ve Spořilovské před nájezdem na jižní spojku. Kamiony v pravém pruhu se zastavují už na dálnici D1 za Průhonicemi na 6. kilometru. Nesouvislá kolona stále popojíždí na okruhu a Štěrboholské spojce. Od Novopatské k Průmyslovém je to na zhruba 20 minut a zdržení v Patočkově směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera pojedete asi 10 minut. Dobře dojďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René

0: hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Legendární skladba nás ve vysílání Rádia Praha dovedla ke krátkým zprávám. Bylo 11:30, slovo má Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. O přesunu 8 vládních rad na jednotlivá ministerstva rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Experti záměr ostře kritizují. Jde podle nich o oblasti, které potřebují nadrezortní řízení. Pražská policie pátrá po 14-letém Williamu Kováčovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině napsal SMSku, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec má hubenou, 176 cm vysokou postavu, černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Oranžové síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují. Česká muniční iniciativa by letos měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice, o polovinu méně než loni. Informace agentury Reuters potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9, to podle něj představuje nové obtíže. Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas postoupil do finále NHL. Nad Kolorádem, za které hraje Martin Nečas, zvítězil 2-1 a sérii ovládl jednoznačně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal Carolina. V Praze dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 26 až 28 stupňů Celsia. Zítřek má být slunečný s teplotami do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Kuba Vodička mapuje tu situaci na nich.
3: Hezké dopoledne. Začnu problémem, který je stále na jižní spojce směrem na Černý most. Provoz komplikuje nepojízdné osobní auto, a to kousek za nájezdem od Strašnic, za ulicí v Korytech. V tuto chvíli kolona začíná před sjezdem na Vršovice na jižní spojce. Je to asi na 10 minut. Větší problémy jsou ale pak v celé Spořilovské, kde popojíždí hlavně pravý pruh. Už od D1 a i na D1 kolona kamionů prakticky od průhonic ze 7. kilometru až ke sjezdu do Spořilovské, že pro kamiony výrazné zdržení, osobní auta projedou rychleji. Nesouvislou kolonu čekejte stále ještě na okruhu Štěrboholské spojce z Novopatské k Průmyslové, je to na nějakých 20 až 25 minut. Na pražském okruhu pak stále popojíždí kolona směrem na letiště, auta se zastavují v okolí sjezdu na Jesenici a pomalu se popojíždí až k Ořechu, je to na 25 až 30 minut a zdržíte se stále i v Patočkově ulici směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera, je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha, děkujeme, že ho posloucháte. Rybáři vysazují do Labe v Neratovicích asi půl tuny ryb, pomáhají jim v tom žáci prvního stupně základní školy. Zároveň se učí poznávat další vodní živočichy. Podrobnosti už za chvíli, do té doby další muzika, třeba skupina Bastil anebo Eli. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Tame Impala a Jenny, aktuální trojka našeho hitu týdne, pro který, připomenu, můžete hlasovat na webu praha.rozhlas.cz. Dobrý den, děkujeme, že to dopoledne trávíte s Rádiem Praha. Děti z prvního stupně základní školy z Libiše na Mělnicku společně s rybáři vypouštějí do Labe asi 500 kilogramů ryb. Mají vyučovací hodinu v přírodě. Na místě je taky náš reportér Radek Duchoň. Radku, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den, rybáři zacouvali s přívěsem plným ryb přímo k řece a podběrákem ryby loví a pak je opatrně pouští do Labe. U toho jim asistuje asi 50 dětí ze 4. třídy základní školy. Děti jsou velice bystré a téměř všechny ryby umí rozeznat. Dneska se vypouští hlavně kapři obecní, nicméně rybáři mají v plánu v příštích dnech vypustit i líny obecné, štiky obecné i sumce velké. Tyto ryby jsou obzvláště oblíbené u dětí, protože jsou takové zvláštní a zajímavé. Vedle českého rybářského svazu a zdejšího chemického závodu se projektu účastní i ekologické centrum z Mostu. No a děti teď také řeší různé kvízy na téma ryby, řeka a život, takže je tady chvilku ticho.
0: Dobře, a co dalšího se tedy kromě ryb děti od učitelů i rybářů naučí?
1: Děti se na akci dozvídají i z nainstalovaných informačních panelů, jak ryby ve vodě žijí a kromě nich i další živočichové. Zajímavostí jsou třeba cestující škeble, larvy vzácné škeble říční se přichycují na žábry ryb. Ryby je nejen vyživují, ale slouží jim i jako dopravní prostředek proti proudu řeky. Dále je to třeba drobná rybka hořavka duhová, ta využívá mlže, jako jsou škeble a velevruby. Samička pomocí dlouhého kladélka klade jikry přímo dovnitř lastury, kde jsou chráněné před predátory.
0: Co je vlastně tou hlavní podstatou toho dnešního vypouštění ryb do řeky Labe?
1: Rybáři i děti se tímto snaží podpořit rybí populaci v řece a navíc pomáhají zlepšovat ekosystém. Za 11 let trvání této akce rybáři vypustili do Labe téměř 6 tun ryb. Jde o třeba zmíněné líny obecné, amury bílé, štiky obecné a další.
0: Radek Duchoň sleduje vypouštění ryb do Labe u Neratovic. Radku, díky za to, že ses k nám připojil do vysílání. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a pojďme také na pražské silnice. Na jižní spojce směrem na Černý most stále komplikuje provoz nepojízdné auto za nájezdem od Strašnic v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je asi na 10 minut a kamiony popojíždí v koloně. Také v celé Spořilovské před nájezdem na jižní spojku i na příjezdu do Prahy po D1, kde se zastavují už u Průhonic na 7. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Jesenici až před sjezd na Ořech. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut, kamiony se zdrží déle. Nesouvislá kolona stále popojíždí na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslovém je to na 15 až 20 minut a provoz vázne i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Středa 27. května, Praha vysílá zprávy, ty polední, ve studiu s nimi Míra Kasan, hezké poledne.
1: Hezké poledne přejeme.
0: Bylo 12 hodin.
1: Policisté v Praze pátrají po mladíkovi, který odešel z domova a nevrátil se. Rodině poslal znepokojivé SMSky. Pražská nemocnice na Františku dnes pořádá Den zdraví. Nové psí hřiště dnes otevře pod Ladronkou vedení Prahy 6. A nadále bude slunečno dnes s teplotami do 28, zítra do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po 14-letém Williamu Kováčovi. Chlapec odešel včera odpoledne z domova v Malešicích a dosud se nevrátil. Večer rodině napsal SMSky, ve kterých vzkazoval, že se nevrátí a chce být pryč z tohoto světa. Od té doby je jeho telefon nedostupný. Podle kriminalistů může být příčinou chlapcova chování psychický stav, protože v poslední době údajně nebyl v dobré psychické pohodě. William Kováč měří 176 cm, je štíhlé postavy s krátkými černými vlasy a hnědýma očima. V době zmizení měl na sobě tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty značky Nike. Pokud víte, kde by mohl být, volejte linku 158. Pražská nemocnice na Františku připravila na dnešní odpoledne Den zdraví. Od 17 hodin si příchozí budou moci nechat prověřit svůj zdravotní stav. Program doplní odborné konzultace o výživě a zdravém životním stylu, uvedla mluvčí nemocnice Jana Krausova.
3: Návštěvníci si budou moci nechat například změřit krevní tlak a cukr, vyšetřit kožní znaménka nebo zrak, podstoupit diagnostiku plochých nohou a zjistit svoji krevní skupinu.
1: Nové psí hřiště dnes otevře vedení Prahy 6 pod Ladronkou. V 14:30 odpoledne se tam lidé můžou přijít podívat na ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřišti je například kladina, houpačka, slalomové tyče, kruh a 2-3metrové tunely. Pokračuje mluvčí městské části Marek Zeman.
4: Trasa má více variant. Dvě základní se dokonce barevně odlišují. Samostatně je na hřišti k dispozici také balanční dřevěná deska na pružině. Ale pozor, hřiště je opravdu jen pro psy, děti na prvky nesmějí.
1: Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady ohlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře a několika podnicích. Další ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil nejméně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva celkem vyslala víc než 160 dronů. Drtivou většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci naopak zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol vyslala i střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Úder zranil několik lidí. Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále světového šampionátu proti Finsku. Rozhodla o tom jejich včerejší porážka s Kanadou 2-3 na závěra základní skupiny. Kouč Radim Rulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Nory.
5: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
1: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Vát bude čerstvý vítr s možností nárazů, který bude postupně slábnout. Zítra má být slunečno s teplotami do 24 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Kuba Vodička.
7: Hezké poledne. Problémy jsou stále na jižní spojce směrem na Černý most, kde komplikuje provoz nepojízdné auto kousek za nájezdem od Strašnic. V tuto chvíli kolony už od sjezdu na Vršovice, zdržení kolem 10 minut. Horší situace je pro kamiony, ty kvůli tomu popojíždí v celé Spořilovské od D1 a také na příjezdu do Prahy od D1, kde se zastavují u Průhonic na 7. kilometru. Problémy jsou ještě na pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona především vedoucím kamion v pravém pruhu po pojíždí od Jesenice až ke sjezdu na Ořech. Osobní auta se zdrží v celém úseku maximálně 15 minut, pro kamiony to zdržení ale bude delší. Nesouvislá kolona je pak ještě na okruhu Štěrboholské spojice mezi Černým mostem a Průmyslovou, je to zhruba na čtvrt hodiny a provoz vázne stále i na magistrále z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 12. hodině posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to. I dnes popoledním dorazí speciální host. Proč se Češi bojí tance? Co s námi dělá pohyb? A proč může být společný rytmus odpovědí na dobu plnou chaosu? A to dnes probereme s Ivonou Krojcmanovou, zakladatelkou festivalu Tanec Praha, která dorazí už za dvě písničky. Hezký poslech.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. A

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je žena, která po roce 1989 pomáhala otevřít český tanec světu. Založila festival Tanec Praha, vybudovala divadlo Ponec a už desítky let vysvětluje, že tanec není jenom krásný pohyb, ale i způsob, jak rozumět tělu, době a společnosti. Letošní Tanec Praha přiváží umělce z 12 zemí a míří nejenom do Prahy, ale i do dalších 21 měst a obcí po celé republice. Ivona Krojcmanová je se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
1: Ivono, vy jste v jednom rozhovoru řekla, že pro vás byl tanec vysvobozením. Nebyl to jenom drill a technika, ale byl to dech, byla to improvizace, nová dimenze pohybu. Zůstalo tohle i po těch desetiletích pořád jádrem toho, co na tanci hledáte?
2: Vysvobození, to je docela krásný slovo, no tak samozřejmě v 80. letech to tak bylo, protože jsme tady byli jak ve vězení v tom komunistickém režimu a pro mě současný tanec znamená svobodu. Absolutní svobodu vyjádření, sebevyjádření a možnosti vlastně jít svou vlastní cestou. Samozřejmě za těch 37 let se to někam posunulo a já musím říct, že to, co mě dneska na současném tanci baví nejvíc, je ta obrovská různorodost. Diverzita, kterou prostě málo který obor zažívá a taky přesahy žánru. My prostě komunikujeme nejen s hudebníky, což každý očekává, ale taky s výtvarníky, s animátory, s lidmi, kteří ovládají nové technologie, protože to je dnes součástí každého současného umění. A v neposlední řadě třeba i s dalšími obory, jako je nový cirkus, loutkářství. Prostě ty přesahy jsou velké. A z mého úhlu pohledu je to strašně zajímavý, protože každé představení na festivalu je naprosto odlišné.
1: No vy ostatně dlouhodobě mluvíte o tanci jako o způsobu myšlení. Co podle vás tanec umí o světě říct líp než slova?
2: Já myslím, že řeč těla je něco, kde se nedá lhát. Prostě tělo vás prozradí. A tanečníci, kteří mají dokonalý technický základ, tak používají tu techniku ne k demonstraci, nejsou to prostě baleťáci, což není nic proti nim, že musí udělat 32 fueté, ale používají tu techniku k té svobodě projevu. A každý ten projev je úplně individuální a to mě na tom fascinuje. Můžete mít soubor neuvěřitelných 10 tanečníků, jako to má třeba Christos Papadopoulos, který bude zakončovat letošní festival. Ano. Ale jako každý je silná individualita a přesto hrají vlastně unizono, cítí jeden druhého, jsou neuvěřitelně na sebe napojeni. A vy každého pozorujete zvlášť a nestačíte se divit. A já, i kdybych to viděla 4x, tak tam vždycky objevím něco dalšího.
1: Studie naznačují, že tanec může pomáhat psychické pohodě, úzkosti, depresi i sociálnímu propojení. Překvapuje vás, že věda dnes vlastně potvrzuje něco, co tanečníci už po staletí moc dobře vědí?
2: Vůbec mě to nepřekvapuje. Nezapomeňme, že tanec byl vlastně už v prvobytně pospolné společnosti základem té komunity, základem života té společnosti a pro mě je to naprosto logické a také jsme se hodně zaměřovali i

0: vámi dělá a jak propojuje mysl a tělo, to je něco tak fascinujícího, že doporučuju to vždycky zkusit.
1: Mám to chápat tak, že tanec je podle vás určitě nejen umění, ale spíš skoro až společenská potřeba?
0: Já si to myslím, jsem o tom skálopevně přesvědčena a třeba jsem teď prožila takové složité období, kdy jsem musela jít na operace kyčlí, nemohla jsem se dobře hýbat, už jsem skoro nechodila a po těch operacích jsem znova mohla začít tančit. A to byl nově nabitý pocit svobody, který bych každému strašně přála.
1: Říká Ivona Krojcmanová, můj dnešní host. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Teď se ale pojďme ještě podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na jižní spojce směrem na Černý most stále komplikuje provoz nepojízdné auto za nájezdem od Strašnic v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je asi na 10 minut a kamiony popojíždí v koloně také v celé Spořilovské před nájezdem na jižní spojku i na příjezdu do Prahy po D1, kde se zastavují už u Průhonic na 7. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Jesenici až před sjezd na Ořech. Pro osobní auta je to na 15 minut. Kamiony se drží déle, nesouvislá kolona stále popojíždí na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslovém je to na 15 až 20 minut a provoz vázne i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut a v Bělohorské směrem z centra je obvyklá fronta před Vypichem na asi 10 minut. Šťastnou cestu. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hostem Rádia Praha. Ještě jednou vás zdravím, Ivono, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ivono, ten letošní program přiváží do Česka umělce z 12 zemí. Když jste ten program skládali, hledali jste nějaké společné téma, anebo to téma vyšlo na povrch, najevo až po tom, co jste doskládali ten program? Jak to bylo?
1: Je to tak, že já se bráním tomu, aby měl festival jedno společné téma, protože vás to strašně limituje. Já jezdím po světě a opravdu vidím stovky představení každý rok a samozřejmě nám chodí spousta nabídek na videích, takže hodně vybírám i to, co třeba předem vidím na videu, ale taky jezdím na premiéry a na různé platformy a partnerské festivaly. A musím říct, že pro mě je právě ta pestrost mnohem zajímavější než nějaká tematická zaměřenost. A vždycky z toho něco zajímavého vyplyne. Letos tam je hodně takových kanonických projevů, který vlastně ten tanec používají až k takové hypnóze. Jak vás tanec může dovést až do tranzu. To je i ten opening, i ten closing. To má vlastně společné rysy v tom, jakým způsobem ty tanečníci dokáží vytvářet takový pohybový vlny. Máte pocit třeba moře, nebo čeho chcete. Můžete se vždycky tu svoji vlastní fantazii pustit úplně volně a něco vám z toho vyjde. A pocitově, emočně je to strašně nabitý. A vedle toho se nám tam objevují neustále se vracející ekologická témata. Ta záchrana přírody, záchrana pralesa, prostě Zora Snake mě úplně šokoval, jakým způsobem famózním dokázal pojmout svoji jako obavu o to, aby ty tropické pralesy v jeho rodném Kamerunu zůstaly zachovány i pro budoucnost. Ale on to nedává nějakým ilustrativním způsobem najevo. On prostě má nádhernou dekoraci, vytvářelý výtvarník přímo v Kamerunu, má famózní tanečníky z celého světa ze 4 kontinentů. Má tam Filipínku, má tam Američanku, má tam Afričany samozřejmě, má tam Poláka, který hraje elektrobíty naproti bubenici z Afriky. Prostě je to neuvěřitelný dialog jak těch kontinentů a kultur, tak zároveň to společné téma, které to sjednocuje. A to mě fascinuje. Ale ta ekologie zajímá třeba i Španěle, Kiko a Hektora, který budou hrát prostě open air projekty, budou hrát na Kostnickém náměstí a objevuje se i v dalších inscenacích a myslím si, že je to jedno z témat, které taneční svět hodně, hodně zajímá a hodně se mu věnuje. A vedle toho je tam třeba ta témata ženství jsou tam velice silně zastoupená, ať už je to Paradise Birds, ať už jsou to Izraelky, které jsou úplně famózní s tím, s jakým nadhledem dokážou vlastně reagovat na tu kariéru, kterou jakoby už skoro jako končí, ale přitom mají obrovskou zkušenost a prezenci na jevišti, nebo La Chachi, což je velmi slavná flamenková tanečnice, ale zapomeňte na sukně, kastaněty a speciální prostě figury, ne, ona prostě to flamenko pojímá úplně famózně s jedním jediným syrovým hlasem zpěvačky, která ji doprovází naživo. A musím říct, že to je taky dialog, který mě úplně vtáhnul.
0: Když se budeme bavit o tom zahajovacím programu, což jsou Natural Order of Things, což je vlastně, pokud se nepletu, jsou Španělé a
1: A Libanonec.
0: Španělé a Libanonec, ano. Gainader a Maria Campo. To je vlastně ta hypnotická souhra té geometrie tvarů, jak tady čtu v tom vašem programu. To mě hodně zaujalo, já jsem se k ním něco hledal. Je to opravdu fascinující. Je to opravdu skoro až hypnotické. Co vás osobně na tom představení zasáhlo jako úplně první? Že jste si řekla, že tímhle ten letošní ročník prostě musíte zahájit.
1: Já se snažím na zahájení vždycky najít něco, co je hodně univerzální, co trošku přesahuje to, co očekáváme a tady v tom případě musím říct, že právě ta souhra, mě to třeba evokovalo pocit moře. oceánu, spíš obrovského oceánu. A v těch jednotlivých vlnách, jak se ty tanečníci pohybují, jak se jako dokáží neuvěřitelně jeden na druhého napojit, jeden druhého podržet, jeden druhého chytit v nějakým pohybu. Jsou tam i akrobatické prvky, má to prostě strašně zajímavý vývoj, jako celá ta inscenace. Tak mě to vlastně hrozně baví v tom, že vás to úplně uvolní a nechá vás to v své vlastní fantazii. Nemusíte si vůbec vykládat ty věci nějakým způsobem, že byste četli detailně program, ne. Prostě je to na vás, jak si to procítíte. A tohle mě na tanci neskutečně baví a Ginader a Maria Kampoš tady už byli s představením, který vlastně vytvářelo takový pocit hodin, takových jako hodinových ručiček, který se vám neustále přetáčejí a nikdy se ten čas nezastaví. Mm-hmm. A musím říct, že ten způsob, jakým to tělo dokáže vyjádřit určitý pocity, je nenahraditelný jakýmkoliv slovem. A tady to přesně funguje.
0: Říká ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová, můj dnešní host.

0: Posloucháte Rádio Praha, Ivona Krojcmanová, ředitelka festivalu Tanec Praha je dnes mým hostem, ještě jednou za to děkuju. Ivono, byste v minulosti někde říkala, že vybírat ten program je velká dřina, protože musíte vidět stovky děl a ne všechno vás nadchne. Zajímá mě, co je taková ta červená vlajka u představení, když na něj koukáte a říkáte si, To je efektní, ale něco tam chybí, tohle na Tanec Praha prostě nechci, nebo nepřivezu.
1: No, to jste vystihl, já tohle to mám dost často, že něco vidím tam kvalitu třeba těch tanečníků, vidím tam tu snahu jako udělat z toho ten celistvý tvar, ale něco tomu chybí. A strašně těžko se to definuje. Já prostě musím být přesvědčená, že to, co jsem teď zažila, je zážitek, který ve mně ještě zůstane týden, 14 dnů, někdy i roky. A tím pádem, když si to takhle usadím v sobě, tak si řeknu jo, a tohle se mi pořád vrací. To je ono. A dělám to intuitivně. Vůbec se jako nesnažím si to racionálně.
0: Není tam žádné racionální a vyslovené pravidlo.
1: Ne, protože to je umění, to je prostě právě totálně iracionální, což je na tom nádherný, jo. Protože když se zasníte a řeknete si, tak teď se mi to stalo třeba na africkém bienále, 25 představení během týdne. Co mi utkvělo v hlavě? A vím to přesně. A jsou to 2-3 věci, na který nemůžu zapomenout. Je to třeba zrovna ten Zora Snake, ale jsou to třeba i jako zajímaví Senegalci nebo někdo další. A hned si říkám, OK, když to bude ještě za 14 dnů takhle fungovat, tak to určitě pozvu.
0: Takže to ve vás musí rezonovat?
1: Musí to ve mně rezonovat. Musí to prostě ke mně promluvit, musí to být pro mě jistota, protože ono to není jenom tak pozvat někoho z Afriky, někoho z Koreje, někoho z Brazílie. Ono to stojí strašně energie. A když do toho chcete tolik investovat, tak musíte mít jistotu, že to stojí za to.
0: Už po druhé jste zmínila Zora Snake. To ve vás asi opravdu hodně rezonovalo. Je to tedy představení, které budou moct diváci vidět 4. června o 7:30 večer na Jatkách 78. Zajímá mě, jestli vlastně máte v plánu všechna ta představení vidět.
1: Samozřejmě, já nevynechám nic.
0: Ani jedno.
1: Ale nemůžu vidět všechno i v regionech zároveň. To nejde. To je mimo možnosti těch 23 dnů, kdy to trvá. Ale
0: u těch pražských se nestane, že by Ivona Krojcmanová neseděla v hledišti.
1: Prakticky ne. To nejde. Prostě já tam musím být, protože si ověřuju, jestli to na diváky působí stejně jako na mě. Pro mě je to hrozně důležitý. A třeba ten Zora Snake, to je koncept. Vy přijdete do foaje a tam je obrovská výstava, kterou on vlastně koncipuje právě k tomu, jak cítí ty dřeviny, ten prales, to všechno, tu kulturu africkou. Pak vás překvapí tím, že vás nepustí hned do hlediště. On vás nechá projít si tu dekoraci. On chce, abyste se s tím zžili. Pak vás na závěr vyzve k tanci a můžete tančit klidně ještě další hodinu poté. Protože to je prostě oslava toho, co ten pohyb dokáže sdílet. A mě vlastně hrozně baví tyhle ty večery, kde roztančíme publikum. A letos máme ještě jeden takovej a to je Mazelfred, to je Rave Lucid.
0: 11. června.
1: 11. června na střeše VPP kampu na Vltavské. Což je nádherný místo, o kterém málo kdo ví. A odtamtud máte výhled na Prahu nad řekou a máte tam vlastně to zacházející hollywoodské světlo a do toho tanečníky, kteří jsou hiphopeři, breakaři z jako Evropy, to nejsou jenom Francouzi. A dali se dohromady, aby vytvořili takový částečně scénický tvar, ale my jsme vzali záměrně ten open air projekt a hned potom tam DJ pokračuje a zve všechny nadšence, aby se přidali. Takže zvláště tu breakařskou a hiphoperskou komunitu, myslím, že tohle bude extrémně bavit.
0: Říká Ivona Krojcmanová.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: No a pojďme ještě na silnice. Jarda Koller mapuje tu situaci na nich. Hezké odpoledne, Jardo.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně pravý pruh se zastavuje za sjezdem na Jesenici. Osobními auty počítejte s 15 minutami navíc za sjezd na Ořech. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru pojedete v koloně až na jižní spojku. Levý pruh jede rychleji. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Zahradní město stojí osobní auto, blokuje pravý pruh. Fronta od Spořilovské je na 10 minut a brzdí to právě i příjezd po Brněnské. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je nadále silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Vinyl.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
5: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Moc za to děkuji, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ivono, vy v tom letošním už 38. ročníku festivalu Tanec Praha nezapomínáte ani na děti. Jaký program chystáte pro nejmenší diváky?
1: Já musím říct, že to považuji za jeden z vrcholů festivalu, protože dětská představení se velmi těžce vyhledávají. A já jich vidím taky desítky za ten rok a tentokrát jsem pozvala italský soubor s představením Tana, které se inspiruje jednoduše prostě přírodou, lesem, lesní krajinou, ale tak jemným způsobem a tak krásně interpretačně odvedeným, že děti to vtáhne okamžitě a přitom jsou to jednoduché dekorace a několik projekcí. A tohle představení mě baví právě v té něžné funkci toho, co všechno to tělo umí a jak s jednoduchou dekorací a kostýmy se můžete přetvářet v různé bytosti. Otvírá to svět dětské fantazie neuvěřitelně a je určitě velkou inspirací takovýhle typ představení i pro české tvůrce. A když říkám české, tak myslím tvůrci, kteří působí v České republice, nemusí to být zrovna Češi. A jedno takové představení jsme jako koproducenti podpořili v tvůrčím kolektivu, který vede Jana Reutová, což je Ukrajinka, žijící už 4 roky v Praze, spolu s Marietkou Kirner-Kalous, což je Slovinka, žijící a vystudovaná v Praze, a spolu s hudebnicí Mili Janatkovou, která je úplně famózní. A oni vytvořili s tanečnicemi, které jsou také skvělé, koncept, který nazvali Tajemství měsíčního svitu. Bude mít premiéru ve Volini, to nevadí, vrátí se nám potom do Prahy. A 19. června je možnost vidět ho od 5 hodin v Ponci. A musím říct, že je to něco neuvěřitelného, protože je tam vytvořená scénografie, do které vás provedou tanečnice se spoustou nápadů, se spoustou nádherných rekvizit, s živou hudbou a vytvářejí vám takové různé světy, které můžete se jich dotýkat, můžete jim naslouchat, můžete je vnímat vlastním pohybem a vlastně všechny ty smysly vám najednou aktivují takovým stylem, že i batolata, úplně malinkatý děti, který se sotva pohybují, si to dokážou užít. Zároveň jedno speciální představení 18. června bude určeno pro děti s autistickým spektrem, protože tady na tom představení pracovali velmi detailně s psychologi a s specialisty na různé neurodivergentní poruchy. A myslím si, že je to obrovská věc a přínos pro lidi, kteří málo kdy mohou svoje děti vzít na běžná představení, tak tady 18. června tak učinit mohou.
0: Já si říkám, jaký je rozdíl mezi tanečním představením pro dospělé a tanečním představením pro děti, protože přece jakékoliv taneční představení může u dítěte vyvolat ten výbuch té fantazie, i když je třeba určeno primárně pro dospělé, pakliže tam teda samozřejmě nejsou nějaké explicitnější věci, které by děti vidět neměly, ale přece dítě může svým způsobem pochopit i to dospělé představení.
1: Naprosto s váma souhlasím. To, co jste řekl, já trošku otočím. Ta dětská představení se neskutečně užívají i dospělí. A zároveň jsou určité typy představení, třeba stejná choreografka Jana Reutová bude uvádět Paradise Birds, kde v závěru uvede úplně nové solo. A tam přece jenom omezujeme věkově od 15 let nahoru. Jenom proto, že se tam vyskytuje toples, ale to prostě patří k nějaké kultuře naší společnosti. Ale jinak si myslím, že je to představení, které úplně stejně promlouvá k různým věkovým kategoriím. Ale musím říct, že ten Paradise Birds je zrovna takovou ukázkou toho, kde asi začíná ta hranice věková. Zatímco ta představení pro děti sice mají věkovou hranici třeba 0 až 6 let, to, o čem jsem mluvila, ale když tam přijdou starší děti, tak si to užijou a vždycky tam s dětma chodí rodiče a užívají si to také. A myslím si, že právě díky tomu, jak famózní tanečnice jsou ve všech těchto představeních, tak to stojí za to pro každého.
0: Říká Ivona Krojcmanová, ředitelka festivalu Tanec Praha. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat ještě na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně pravý pruh se zastavuje za sjezdem na Jesenici. Osobními auty počítejte s 15 minutami navíc za sjezd na Ořech. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru pojedete v koloně až na jižní spojku. Levý pruh jede rychleji. Na jižní spojce samotné potom směrem na Černý most za sjezdem na Zahradní město stojí osobní auto, blokuje pravý pruh, fronta od Spořilovské je na 10 minut a na okruhu a Štěrbolské spojce směrem na Lanový most je nadále silný provoz od D11 k Průmyslové pojedete asi čtvrt hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: zůstat tu. Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je Ivona Krojcmanová, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha. Ivono, my jsme tady spolu ještě mimo mikrofony mluvili o dalším skvělém představení, který vlastně v rámci toho letošního programu proběhne na Jatkách 78, a to jsou Rootless Root. Čím vás zaujali?
1: Tak Nežov Ruček, což je Slovák, žijící v Řecku, a Linda Capitanea jsou dvojicí, která v Čechách i působila jako choreografický pár a zároveň jako tanečníci, spolupracovali i s Laputikou. A právě Rostia mi to vlastně doporučil, protože to představení naživo viděl.
0: Rostianova.
1: A Rostianovák. A Linda Capitanea je naprosto famózní tanečnice, zralá osobnost, a já se moc těším na ten její projev, protože v tom dialogu s vypravěčem, kterým je Jožo Fruček, je to vlastně takový fascinující svět s trochu těžkým tématem smrti, ale jinak pojatým. Takže nebojte se toho a přijďte na Jatka.
0: Ivono, já si říkám, že dnes hodně žijeme přes obrazovky, a napadá mě proto otázka, jestli může být tanec určitou protiváhou světu, ve kterém tělo často jenom sedí a scrolluje.
1: Velmi silně může tuhle tu věc napravovat a přivádět nás do jiného světa. Já musím říct, že tohle je třeba famózní na tom závěrečném představení v Hudebním divadle Karlín, které bude 23. června.
0: My Fears, Ignorant Step, Christos Papadopoulos.
1: Řecký další, Christos Papadopoulos, dneska pracuje s prestižními soubory typu Lyon Opera, Ballet a další, a je to neuvěřitelný, jak to tělo dokáže používat a jak vás strhne. Ale zároveň, když se u těch technologií, tak třeba Adriana Štefaňáková bude dělat na Můstku projekt Overexposed, kde má několik famózních tanečníků i z Evropy. A tam právě s těmi technologiemi a mobilními aplikacemi velmi zásadním způsobem pracuje. Takže doporučuji také nenechat si ujít open air projekty, protože budeme jak na Můstku, tak na Karlínském náměstí, tak na Kostnickém náměstí.
0: A ještě poslední otázka, která vlastně trošku navazuje na tu předchozí. V tanci se hodně pracuje s chybou, s pádem, s opakováním, se zkoušením, s nějakou nedokonalostí, která tam rozhodně panuje během těch příprav. Není to vlastně docela důležité, jakožto lekce pro dobu, která chce mít všechno uhlazené, stejně jako třeba na těch sociálních sítích?
1: Mluvíte mi z duše, protože my jsme dokonce v jednom dramaturgickém semináři vytvořili takovou nádhernou představu House of Failure. Prostě proč bychom nemohli dělat chyby? Všichni je děláme. A patří to k věci a je to součást našeho života. A ten tanec to ukazuje i na jevišti. Nic není dokonalé. A to je právě na něm krásné.
0: Ještě připomenu, že letošní 38. ročník Mezinárodního tanečního festivalu Tanec Praha proběhne od 1. do 23. června. Mým dnešním hostem byla ředitelka Tance Praha Ivona Krojcmanová. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju a přijďte tančit.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin, ve studiu Mirek Kasan a připravené zprávy. Vítej, Mirku.
1: A se mnou už Olda Burda. Dobré odpoledne.

0: Autobusy v Patočkově ulici v Praze 6 by mohly využívat nový vyhrazený pruh. Železničáři začali modernizovat trať mezi Prahou a Kladnem. Maďarský parlament zastavil proces vystoupení země z Mezinárodního trestního soudu. A bude slunečno, dnes naměříme až 28, zítra 24 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Autobusy v pražské Patočkově ulici by mohly jezdit novým vyhrazeným pruhem. Jeho vznik podpořili radní Prahy 6. Vozovku by měli dělníci rozšířit do místa, kde je teď středový zelený pás, takže by neubyl pruh pro osobní dopravu. Podle radního 6. městské části pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS změna usnadní průjezd autobusové linky 180, která často nabírá zpoždění.
2: A linka 180 patří mezi nejvíc spožďované linky v celé Praze. A proto jsme dlouhodobě s Rapidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro tuto linku a zároveň, aby jsme nezhoršili už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkové ulici.
0: Cesta vlakem mezi Prahou a Kladnem by se mohla zkrátit na polovinu. Správa železnic začala s přestavbou trati, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Náklady se pohybují kolem 8 miliard korun. Popisuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
0: Podle odhadů by práce měly být hotové v roce 2029. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády dnes předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Z jednání odešla třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Na minister se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Andrej Babiš po schůzce řekl, že chce rady zachovat pod sebou a experti budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního soudu. V parlamentu o tom rozhodli poslanci vládní strany TISA. Zvrátili tak záměr předchozí maďarské vlády ex-premiéra Viktora Orbána, která soud označila za spolitizovaný. Tribunál soudí jednotlivce obviněné například z válečných zločinů nebo genocidy.
4: Nový maďarský premiér Péter Maďar vysvětlil, že je absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních zločinů k odpovědnosti. Proto Maďarsko instituci neopustí. Viktor Orbán odchod z Mezinárodního soudu ohlásil loni poté, co tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za údajné zločiny spáchané během války v Gaze. Při následné návštěvě Netanyahua v Budapešti ho maďarské úřady navzdory vůli soudu nezadržely. Maďarsko mělo ze soudu trvale vystoupit příští měsíc. Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Francouzská basketbalová reprezentantka Janel Salajunová už nebude oblékat dres USK Praha. V týmu českého mistra strávila stříbrná olympijská medailistka jednu sezónu a byla druhou nejlepší střelkyní České ligy. Úřadující šampion oznámil odchod Salajunové na svém webu. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Vát bude čerstvý vítr s možností nárazů, který bude postupně slábnout. Zítřek má být slunečný s teplotami do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A je tady taky Jarda Koller, který přináší aktuální dopravu z rozžhavené Prahy.
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, zase jezdem na Čestlice z 8. kilometru. Počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou, zejména v pravém pruhu. Provoz brzdí stojící auto na jižní spojce u Zahradního města. Zdržení 10 minut v osobních autech do Spořilovské. Na pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz kamionů, zastavují se před Jesenicí na 79. kilometru. V osobních autech čekejte 10 až 15 minut navíc, zase jezd na Ořech. Na pražském okruhu směrem na D1 je obvyklá kolona mezi dálnicí D5 a Ořechem. Na jižní spojce spojce směrem na Černý most za sjezdem na Zahradní město stojí zmíněné porouchané vozidlo. Pomaleji se jede od Spořilova zdržení do 10 minut, je tam blokovaný pravý pruh. A tradiční kolony jsou v centru ve Wilsonově od Florence na Nuselském mostě a Ječná je plná v celé délce. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pěkné odpoledne a dobrý den, je 27. května, pro někoho zkouškové období, pro někoho maturity a pro někoho třeba závěrečná bakalářská práce. Tak pokud ještě už za vámi, tak blahopřání a hlavně ať to dobře dopadne všem těm, kteří to mají před sebou. No a my před sebou máme skvělou muziku, ze kterou přijdou Damiano David, Tila a Neil Rogers. Taky Imagine Dragons. Ještě v této hodině také Lady Gaga, The Dead Dance. A další je skvělá jména, jako například Miraj právě teď, ať se vám líbí.
1: Radio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

Red Hot Chili Peppers Under the Bridge s vámi Rádio Praha ve 13:16. Tenhle celosvětový hit vyšel už v roce 1992. Od té doby se vrací nejen ve vysílání rozhlasových stanic. My se ale budeme věnovat té nejnovější muzice, protože je středa a v premiéře na Rádiu Praha vždycky ve středu horké novinky. No a s těmi se dnes pochlubí Olivia Rodrigo, Pavel Calta, Charlie XCX, Lola Young, Dua Lipa, Natália Míšová a třeba i Kylie Minogue z nové autobiografie.

0: pravém pruhu. Pro vostup brzdí je stojící auto na jižní spojice u Zahradního města, zdržení 10 minut. V osobních autech do Spořilovské. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, zastavují se před Jesenicí na 79. kilometru. V osobních autech čekejte 15 až 20 minut, navíc za sjezd na Ořech. Na okruhu směrem na D1 je obvyklá kolona mezi D5 a Ořechem. Na jižní spojice směrem Černý most za sjezdem na Zahradní město stojí porouchané auto, pomalu se jede od Spořilova a zdržení je do 10 minut. Tradiční kolony jsou v centru ve Wilsonově od Florence na Nuselském mostě, Ječná je plná v celé délce. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejmenší.

0: Without You, David Guetta a Usher s námi na Rádiu Praha. Teď je tady Mirek Kason, protože máme zprávy ve 13.30.
1: Hezké odpoledne. Pražská policie pátrá po 14-letém Williamu Kováčovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině napsal SMSky, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval a telefon má nedostupný. Chlapec má hubenou 176 cm vysokou postavu, černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o chlapcově pobytu obrátila na linku 158. Senioři, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, ho budou moci ukončit bez hrozby pokuty, schválili to poslanci. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. V pražské O2 aréně dnes vystoupí američtí R&B zpěváci Neo a Akon. Světové hvězdy v české metropoli zaspívají v rámci společného turné nazvaného Nights Like This. Koncert nabídne průřez jejich hity posledních dvou dekád. Zaznějí skladby jako Closer, So Sick nebo Lonely. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí, Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru. Prezidenti Pavel a Karis se také shodli, že Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy. Tenistka Sara Bejlek právě hraje na Roland Garros s Igou Švjontekovou. Duel druhého kola se vyvíjí lépe pro vysoce favorizovanou Polku, která první sadu získala poměrem 6-2 a ve druhé vede 4-1. A počasí v Praze dnes bude polojasno až jasno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů Celsia. Povane čerstvý vítr s možností nárazů, který bude postupně slábnout. Zítra má být slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice zjistit, co se tam děje a kde vás to přibrzdí. Jarda Kolertový a řekne nám to.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu trvá obousměrně silný provoz před sjezdy na Ořechy. Fronty máme hlášené od Vestce v opačném směru od dálnice D5. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice z 8. kilometru počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou, zejména v pravém pruhu. Provoz brzdí stojící nákladní auto na jižní spojce u Zahradního města, zdržení 10 minut v osobních autech do Spořilovské. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město, tam stojí zmíněné porouchané nákladní auto v pravém pruhu, zpoždění téměř 15 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Florence k Václavskému náměstí a plní je Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky?

Krásné odpoledne, které nám hudebně ještě vylepší Nico Santos a nebo i Mr. Props. No a jeden velký úspěch. Praha dostala mezinárodní ocenění od organizace Angels, která pomáhá regionům s lepší a efektivnější péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Víc si o tom řekneme za 10 minut.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, 13 hodin 45 minut, s vámi Rádio Praha. No a řekneme si, že hlavní město Praha převzalo ocenění Angels. Odborná porota ho uděluje za kvalitní organizaci a péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, tedy s mrtvicí. Hlavním cílem mezinárodního projektu je lékařskou pomoc zlepšit a taky zrychlit. Podrobnosti nejen k tomuhle ocenění nám řekne teď kolega Mikuláš Vochoska, který celou tu problematiku sleduje. Vítej, Mikuláši.
1: Dobrý den. Hlavní město to ocenění získalo hlavně díky dobře nastavenému systému takzvané iktové péče, který propojuje záchrannou službu a specializované nemocniční pracoviště. V praxi to znamená, že už v sanitce se lékaři a záchranáři snaží co nejrychleji rozpoznat příznaky mrtvice a okamžitě informují nemocnici, aby byla připravená na příjem pacienta. Cílem je zkrátit čas od prvních příznaků až po zahájení léčby na minimum, protože každá ušetřená minuta může znamenat menší následky nebo i záchranu života.
0: Co konkrétně tohle ocenění jako takové znamená pro pacienty tady v Praze?
1: Tak pro pacienty to v praxi znamená, že především větší šanci na rychlou a kvalitní pomoc a tím vyšší pravděpodobnost, že nebudou mít trvalé následky. Systém je nastavený tak, aby se pacient dostal co nejrychleji do specializovaného centra, kde je okamžitě zahájená léčba, například rozpuštění krevní sraženiny a nebo další akutní zákroky. Zároveň ocenění potvrzuje, že celá péče od svého začátku, tedy od výjezdu záchranky, až po péči v nemocnici funguje podle mezinárodních standardů. V Praze se to týká například Všeobecné fakultní nemocnice v Motole a nebo třeba Ústřední vojenské nemocnice.
0: A co dalšího ještě je ta odborná porota posuzovala?
1: Praha uspěla například i v tom, jak zvládá osvětu a vzdělávání. Organizace Angels má přímo vytvořenou kampaň pro děti mateřských a prvních stupňů základních škol. Jde o animovanou rodinku, která se děti hravou cestou učí, jak rozpoznat příznaky mrtvice, například u prarodičů, a jak reagovat. Na tom dnešním předávání organizátoři taky ukázali konkrétní případ, kdy dívka z pražské mateřské školky právě příznaky mrtvice vysvětlila svému tatínkovi, který díky tomu mohl včas zavolat záchranku pro svého kolegu v práci.
0: Mikuláš Vochoska, díky za ty informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pojďme teď také na silnice. Pražský okruh, tady trvá obousměrně silný provoz před sjezdy na Ořech. Fronta je hlášena od Vesce v opačném směru od D5. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice z 8. kilometru počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou, zejména v pravém pruhu. Provoz tu brzdí stojící nákladní auto na jižní spojce u Zahradního města. Zdržení 10 minut v osobních autech do Spořilovské. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město. Tam stojí zmíněné porouchané nákladní auto v pravém pruhu a zpoždění je téměř 15 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Florence k Václavskému náměstí, je plný Nuselský most směrem do centra. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Sety, doprava, informace. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A teď i Václav Miller, protože přišel na zprávy ve 14 hodin. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Praha 4 využije finanční kompenzaci za hluk z letadla na novou výsadbu stromů. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Maďarský parlament zastavil proces vystoupení z Mezinárodního trestního soudu. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu nad její území na výsadbu nové zeleně. Městská část od letiště dostane 650 tisíc korun, za které nechá vysadit zhruba 30 stromů, zejména v Braníku a Hodkovičkách. Letadla nad územím Prahy 4 létají kvůli opravě hlavní dráhy od konce března. Návrat do původního koridoru letiště plánuje na polovinu srpna. Nové psí hřiště za necelou půl hodinu otevře vedení Prahy 6 pod Ladronkou. Půl třetí odpoledne se tam lidé můžou přijít podívat na ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřišti je například kladina, houpačka, slalomové tyče, kruh a 2-3metrové tunely. Říká mluvčí městské části Marek Zeman.
3: Trasa má více variant. Dvě základní se dokonce barevně odlišují. Samostatně je na hřišti k dispozici také balanční dřevěná deska na pružině. Ale pozor, hřiště je opravdu jen pro psy, děti na prvky nesmějí.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
4: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního soudu. V parlamentu o tom rozhodli poslanci vládní strany TISA. Zvrátili tak záměr předchozí maďarské vlády, expremiéra Viktora Orbána, která soud označila za spolitizovaný. Tribunál soudí jednotlivce obviněné například z válečných zločinů nebo genocidy.
5: Nový maďarský premiér Péter Maďar vysvětlil, že je absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních zločinů k odpovědnosti. Proto Maďarsko instituci neopustí. Viktor Orbán odchod z Mezinárodního soudu ohlásil loni poté, co tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za údajné zločiny spáchané během války v Gaze. Při následné návštěvě Netanyahua v Budapešti ho maďarské úřady navzdory vůli soudu nezadržely. Maďarsko mělo ze soudu trvale vystoupit příští měsíc. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas postoupil do finále NHL. Nad Colorédem, kde působí Martin Nečas, vyhrál 2-1 a sérii ovládl jednoznačně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal Carolina. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý, během dne většinou mírný, severozápadní nebo severní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme tady aktuální dopravu. Jarda Koller je tu s ní.
7: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, za sjezdem na Čestlice z 8. kilometru, je to směrem do Prahy. Počítejte se silným provozem a popojíčející kolonou, zejména v pravém pruhu, a provoz brzdí stojící nákladní auto na jižní spojce u Zahradního města, je to kvůli ucpané Spořilovské. Na jižní spojce směrem na Černý most, za sjezdem na Spořilov, pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město, tam stojí zmíněné poruchané nákladní auto v pravém pruhu, zpoždění téměř 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice, zdržení přes 10 minut. průmyslové. Ve Vilzonově směrem do centra stojí kolona od Florence a v Radlické směrem k ženským domovům se u Anděl parku srazila dodávka a osobní auto. Blokují pravý pruh a čekejte krátké zdržení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne po 14. hodině na Rádiu Praha ve středu 27. května. Máme pro vás skvělou porci muziky a přijdou s ní Via Domy. Taky Banners.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 14:15 a otázka zní, jestli už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer. Pokud ne, rozhodujeme mezi 80kovými alby, a to skvělými, i když je pravdou, že jen jedno může zvítězit. No a kdo proti sobě stojí? Rok 1980, Queeny a album The Game, no a proti nim Pink Floyd Momentary Lapse of Reason z roku 1987. No a když se podívám na průběžné pořadí, tak je to o dva pouhé hlasy vedou Queeny. Tak uvidíme, jak to bude v pondělí, teď teprve je středa. Každopádně hlasujte na našem Facebooku, buď pro Queeny, anebo pro Pink Floyd.
1: Praha je nej. Tak schválně, jestli pak víte, kde v Praze najdete jednu z nejstarších vinic. Nebudu vás napínat a rovnou vám to řeknu. Vinici svaté Kláry najdete v Trojské botanické zahradě a je pozůstatkem pásu vinic, které od středověku obklopovaly Prahu. Kromě vína si tu můžete sednout na lavičku přímo u kaple a nebo rovnou zajít na skleničku do zdejšího viničního domku, který je po kompletní rekonstrukci. Přesně odtud je překrásný výhled na Prahu.
2: Praha je nej.
0: Jestliže jste na silnicích, pozor na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Česlice z 8. kilometru, počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou, zejména v pravém pruhu. Provoz tu brzdí je stojící nákladní auto na jižní spojce u Zahradního města. Je kvůli tomu ucpaná i Spořilovská. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město. Tam stojí zmíněné porouchané nákladní auto v pravém pruhu, zpoždění téměř 15 minut. Na Štěrboholské spojce směr Lanový

0: Human the Killer, s vámi Rádio Praha 14.30, máme pro vás zprávy, Václav Miller je tu.
1: Dobré odpoledne. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvíce za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby pozastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé taky žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Babiš před několika týdny. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatija k evakuaci. Následně zahájila jeho bombardování. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hizballáh zároveň pokračují ve vesnici. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi na silnicích, a to i s Jardou Kolerem, který sleduje D1, jižní spojku nebo Wilsonovou.
3: Hezké odpoledne na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice. Z 8. kilometru počítejte se silným provozem a popojíždějící kolonou. Na 6. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu. Pravý pruh následně stojí až do ucpané Spořilovské. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město. Tam stále stojí porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Naberete zpoždění 20 minut. Ve Wilsonově do centra stojí kolona od Florence, plný je Nuselský most, do centra následně celá Legerova a plná je také celá Ječná. Cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Dobrý den, který bude s Nikolasem Josefem, Dermotem Kennedym anebo Rosie a Bruno Marsem. Ti všichni přijdou už za chvilku. No a přijde i Petr Jungmann s přehledem toho, co se dnes událo v historii.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Getsisu. První americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se stala v srpnu 1945 vůbec prvním terčem jaderného bombardování, teprve před 10 lety.
4: Death fell from the sky and the world was changed.
3: V roce 2016 jím byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
5: Co je nového v pražské dopravě? Začneme D1. Z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice z 8. kilometru počítejte se silným provozem a po pojíždící kolonou. Na 6. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu. Pravý pruh následně stojí až do Prahy do Ucpané Spořilovské. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov pojedete v koloně za sjezd na Zahradní město. Tam stojí porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Zpoždění je 20 minut. Ve Velzonově do centra stojí kolona od Florence, plná je Legerova nebo Ječ. Ve Vrchlického a Duškově se jede krokem z Klamovky. Na pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem, od Lohkova i z dálnice D5. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
7: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Praha žije.
9: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
8: Praha žije.
10: Simple Minds. Life in the City of Angels.
11: Simple Minds.
9: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
10: Simple Minds.
11: Simple Minds.
10: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
11: Na Praze.
6: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha teď v 15 hodin. Dokážete si představit, že byste vyhráli 3 miliardy korun a stali se z vás miliardáři? No ano, když se to vezme ve skutečnosti, tak je to jenom něco málo přes 2,5 miliardy, protože jenom na daních je to přes 400 milionů. Původně jsem se chtěl zeptat Václava Millera, který je ve studiu a řekne nám tuhle báječnou zprávu, jestli by měl plán, co s takovými 3 miliardami dělat, ale zarytě mlčí. Tak Václave, vítej, řekni nám to ve zprávách.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Prezident Petr Pavel jednal se estonským protějškem o hybridních útocích vedených Ruskem. Česko má nového miliardáře, sázející v loterii vyhrál rekordní 3 miliardy korun. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, aby mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí, Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
4: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
5: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
4: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii Eurojackpotu, získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
6: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí, zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
7: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
6: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Z loterie a tombol se zdaní rovnou při vyplacení srážkovou daní.
6: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Nemocnice na Františku v Praze 1 připravila na dnešní odpoledne Den zdraví. Do 17 hodin se lidé mohou nechat prověřit svůj zdravotní stav. Program doplní odborné konzultace o výživě a zdravém životním stylu, říká mluvčí nemocnice Jana Krauzová.
9: Návštěvníci si budou moci nechat například změřit krevní tlak a cukr, vyšetřit kožní znaménka nebo zrak, podstoupit diagnostiku plochých nohou a zjistit svoji krevní skupinu.
1: Teniska Sána Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. Světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Świątekovou nezaskočila a prohrála 2-6-3-6. Šestinásobné grandslamové šampionce podlehla za hodinu a 33 minut. 20letá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do třetího kola grandslamu. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na dopravu po 15. hodině. Jarda Koller nám řekne, jak to je.
10: Hezké odpoledne na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru popojíždí kolona na 6. kilometr. Tam řeší nehodu v pravém pruhu, zdržení 10 minut v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Zahradního města překáží stojící nákladní auto. Zcela ucpaná je kvůli tomu Spořilovská. Na samotné jižní spojce je kolona od magistrály na více než 20 minut. V Holešovičkách směrem do centra za nájezdem ze Zenklovy se srazilo nákladní a osobní auto, blokují pravý pruh. Kolona z konce Liberecké ovšem pokračuje až před tunel Blanka. A na Pražském okruhu zůstávají obousměrné fronty před Ořechem od Vestce v opačném směru od dálnice D5. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné a žhavé letní odpoledne, zatímco máme stále ještě jaro, je středa 27. května a nás budou těšit a éter rozvlní Axwell a Ingrozo. Taky Taylor Swift, Antihero. A právě teď Harry Styles, American Girls. No a já popřeju od mikrofonu příjemný poslech a skvělou náladu. S vámi Olda Burda.

Dnes už legenda Four Non Blondes a What's Up na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. 11. března 1993 vyšla poprvé tahle píseň, takže si snadno spočítáme, kolik už jí je. A víte, že vznikla dávno předtím, než vůbec vznikla skupina Four Non Blondes. Například frontman skupiny Tried Eye Blind Stephen Jenkins vzpomínal, jak prý jednou takhle seděl s Lindou Perry, tehdy

0: Hezké odpoledne, na okruhu jsou kolony od před Ořechem od Jesenice, regulují provoz v tunelech, v opačném směru je kolona od dálnice D5. Na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem ze Zahradního města. Nákladní auto odtáhli a jede se třemi pruhy, fronta je ovšem dlouhá, táhne se už z dálnice D1 z 12. kilometru a v odpolední špičce se bude rozjíždět ještě dlouho. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Bychovice, zpoždění přes 10 minut k Průmyslové, regulují provoz na městském okruhu v obou směrech a v Radlické směrem na Smíchov postojíte z Valtrovky k Dobříšské přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme tu zprávy v 15.30 s Václavem Millerem.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti, teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Kvůli přesunu vládních agent vzniknou na úřadu vlády dvě nové kanceláře pro lidská práva a menšiny a pro duševní zdraví a závislosti. Spadat mají pod premiéra. Problematika rovnosti žen a mužů se nepřemístí od července na ministerstvo práce, ale bude mít na starosti ministerstvo spravedlnosti. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X. Podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli tomu zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Spojené státy by podle neoficiálního návrhu dohody o příměří s Íránem stáhly vojenské síly z okolí Íránu a zrušily námořní blokádu, tvrdí to iránská státní televize. Teherán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Írán bude s Ománem řídit lodní provoz Hormuzským průlivem. A v Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller připojí ještě situaci na D1 či Pražském okruhu.
3: Hezké odpoledne, na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru zůstává kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most, osobními auty projedete rychleji. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 počítejte s kolonou z 80. kilometru u nájezdu z Písnice na 5. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh a zpoždění půl hodiny, kamiony postojí déle. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz, poprvé zpomalíte u sjezdu na Krč a Zelenový most, je to na zhruba 15 minut a plná je také třeba magistrála Wilsonova do centra od Florence nebo celá Legerova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
7: Hostem pořadu K věci bude ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. Štěpánka Duchková se jí zeptá na kontroly ve školních jídelnách nebo příměstských táborech.
8: K věci Štěpánky Duchové. Pátek 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne po půl čtvrté, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a možná vás bude zajímat, že Praha otevřela nové prostory intervenčního centra, které pomáhá zejména lidem ohroženým domácím násilím. 10 minut a podíváme se na to.

0: Seven Wonder Seven Seeds, takhle pěkně to hrálo skupině OMD počátkem 90. let u nás na rádiu Praha teď je v 15.45. No a naživo tady v srpnu v Holešovicích můžeme se těšit. Teď se pojďme bavit na vážnější téma. Z průzkumu agentury STEM vyplývá, že každá pátá žena a každý desátý muž má u nás zkušenosti s domácím násilím. V hlavním městě se v případě ohrožení můžou obrátit na intervenční centrum. To otevřelo nově zrekonstruované prostory v Křišťanově ulici v Praze 3.
1: Já jsem byla ve stavu, já jsem nebyla schopná ani mluvit.
2: Tereza Marie Svoboda byla před 10 lety obětí domácího násilí. Situaci se nejprve rozhodla vyřešit tím, že zašla na policii.
1: Mě vlastně druhý den ráno volali z intervenčního centra. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je a co po mně chtějí, co mám dělat. A vlastně mi vysvětlili, že jsou tahle ta sociální pomoc, že vlastně jsou informovaní policií.
2: Několik let pak každý týden chodila do intervenčního centra především pro psychickou podporu. Odborníci ale radili i s tím, jak postupovat třeba po právní stránce.
1: Každý, kdo jenom trochu cítí, že doma už není bezpečné místo, tak je vyhledat, jo? Nebát se toho, jako nejde z toho ven, bych řekla, bez pomoci. Já jsem díky nim objevila spoustu věcí, které já jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je v pořádku, a oni vlastně říkají, no tohle vůbec není v pořádku.
2: Vysvětluje Tereza Marie Svoboda. Intervenční centrum posledních téměř 10 let působilo v Chelčického ulici. Podle vedoucí zařízení Jany Vašinové, ale tamní prostory pracovníkům nevyhovovaly, především s ohledem na bezpečnost.
3: Spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožené. A někdy i když vlastně zjistí, s kým pracujeme, třeba i ta násilná osoba, tak nám i jako vyhrožujou.
2: Proto se intervenční centrum přestěhovalo do nově opravené budovy s kamerovým systémem v Křišťanově ulici. Rekonstrukci provedla společnost Technologie hlavního města Prahy. Její ředitel Tomáš Jílek uvádí, že projektanti brali v úvahu konkrétní požadavky pracovníků.
4: Ta práce je nesmírně psychicky náročná, takže jsme se snažili, aby to tady bylo světlé. Na všech patrech jsou kuchyňky, jsou tady odpočinkové místnosti, ale ono je to rozděleno na tu část, která slouží těm klientům. S klientkami chodí i děti, takže je tady třeba herna.
2: Hlavní část tvoří 6 konzultoven. Jedna z nich je bezbariérová. Právě tam pracovníci s klienty probírají jejich situaci. Na předchozím místě mělo zařízení k dispozici jen 3 takové místnosti.
3: Ostatní prostory jsou vlastně jakoby personální, což potřebujeme, protože vlastně řešíme dost věci, řekla bych, nárazově, takže musíme být připravený takhle zreagovat, aby vždycky jako připravený mít nějakou volnou kapacitu.
2: Dodává vedoucí intervenčního centra Jana Vašinová. Rekonstrukce trvala 1 rok, magistrát za ní zaplatil 7 milionů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: A Jarda Koller nám řekne, na co se připravit na silnicích.
5: Hezké odpoledne, na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru zůstává kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most, osobními auty projedete rychleji. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 počítejte s kolonou z 80. kilometru. U nájezdu z Písnice na 5. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh, zpoždění půl hodiny, kamiony postojí déle. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz, poprvé zpomalíte za sjezdem na Krč Zelenový most, je to na 15 minut. Na jižní spojce je fronta před Baran Dovským mostem na 10 minut od sjezdu na Pankrác. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice, zpoždění přes 10 minut k Průmyslové. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Olešovičkách nebo v Patočkově směrem do centra z Kajetánky. A plní se příjezdy do Uhříněvsi po ulici Přátelství v obou směrech a v ulici ke Kříži směrem z Pitkovic. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Miley Cyrus nás na Rádiu Praha přivedla ke zprávám v 16 hodin. S těmi do studia přišel Václav Miller. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne.

0: Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby soudy při rozvodech více upřednostňovaly bezpečí a zájmy dítěte. Počáteční návrh dohody mezi USA a Íránem by otevřel obchodní dopravu Hormuzským průlivem, tvrdí íránská státní televize. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 70 pět let nebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
2: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat.
0: Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
3: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
0: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému jí soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Do čela České armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
4: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
0: Hlaváč zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky. Tomu služební poměr končí na konci srpna. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít, počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici íránská státní televize. Spojené státy by podle tzv. Memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Íránu a zrušili námořní blokádu. Írán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle íránské televize předpokládá, že Írán bude řídit a dohlížet na komerční provoz průlivu ve spolupráci s Ománem. Televize dodala, že pokud by byla konečná dohoda uzavřená do 60 dnů, mohla by být schválena jako závazná rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas Golden Knights postoupil do finále NHL. Nad Coloradem s Martinem Nečasem vyhrál 2-1 a sérii ovládl jasně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal Carolina. Ta vede 2-1 na utkání. A v Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A my jdeme za aktuální dopravou. Jarda Koller nám řekne, kde si dát pozor.
6: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1. Počítejte s kolonou z 80. kilometru u nájezdu z Písnice. Na 5. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Blokují už jen odstavný pruh, zpoždění půl hodiny, kamiony postojí déle. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice, zpoždění přes 10 minut k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most je také silný provoz. Poprvé zpomalíte za sjezdem na Krč, za Lanový most je to na 15 minut. Na jižní spojce je fronta i před Barandovským mostem na 10 minut od sjezdu na Pankrác. V Evropské úhadovky se srazilo osobní auto s motorkářem. Ten leží na tramvajových kolejích, v každém směru se jede pouze jedním pruhem. Na místě jsou záchranáři a tramvajový provoz stojí. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Holešovičkách nebo v Patočkově směrem do centra z Kajetánky a plní se příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 16. hodině a s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a s námi konkrétně David Guetta, Teddy Swims a Tom Cenai. Také Anne-Marie.

0: Love.
1: Anne-Marie s námi na rádiu Praha v 16 hodin a 16 minut. No a protože je středa, tak se budeme věnovat také novinkám, i když za pár hodin po 9. hodině máte možnost premiér, protože s horkými novinkami se dnes pochlubí taková jména jako třeba Olivia Rodrigo, Pavel Calta, Charlie XCX, Lola Young, Dua Lipa, Natálie Míšová, no a nebo Kylie Minogue, ta bude z nové autobiografické série na Netflixu. Hot Zone po zprávách v 9 na rádiu Praha s Petrem Junkmanem. A v dopravě nového co? To už se ptám toho, kdo sleduje dnešní dopravu a ví o ní úplně všechno, a to je Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 počítejte s kolonou z 80. kilometru. U nájezdu z Písnice z 5. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Blokují už jen odstavný pruh, zpoždění půl hodiny, kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na D1 u nájezdu z Jinočan se srazilo osobní auto a kamion. Na 20.5. kilometru blokují pravý pruh, kolona stojí od dálnice D5. V Evropské u Hadovky se srazilo osobní auto s motorkářem, ten skončil na kolejích, tramvaje z Vítězného náměstí na Bořislavku nejezdí. Osobní auta jedou v každém směru krokem pravým pruhem. V Praze špička v plném proudu, na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz, poprvé zpomalíte za sjezdem na Krč, za Lanový most je to na 15 minut. Na jižní spojce je fronta před Barandovským mostem na 10 minut od sjezdu na Pankrác, regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Holešovičkách nebo v Patočkově a plné jsou příjezdy na Smíchov, Radlickou, z Jinonic, tam je to na půl hodiny k Dobříšské, nebo v Plzeňské, tam je fronta z Kavalírky. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v rekordu.

0: Musí s námi na rádiu Praha 16.31, čas na zprávy s Václavem Millerem.
1: Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřován na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíce 4,40 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Český stát by v budoucnu mohl provozovat vlastní alternativu ke komunikačním aplikacím typu WhatsApp, Signal, Telegram a podobně. Odbornému serveru Lupa to řekl náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. Cílem je zajistit bezpečnou datovou komunikaci pro stát a jeho důležité subjekty, jako jsou třeba bezpečnostní složky. Po včerejším kolapsu obrovské nádrže s miliony litry korozivní palivy v papírně na západě Spojených států ve státě Washington zemřel nejméně jeden člověk a dalších 9 se pohřešuje. Naděje na záchranu pohřešovaných není, informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. 9 dalších lidí se zranilo, někteří vážně. Příčinu zhroucení vyšetřuje policie. V Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V 16.33 míříme za Jardou Kollerem, který nás bude informovat o tom, kudy raději ne.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je nadále obousměrně velmi silný provoz. Ve směru na letiště se jede pomalu od Jesenice z 81. kilometru k Ořechu, je to na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavíte za dálnicí D6 na 24. kilometru k Ořechu, se popoždí 30 minut. Následky nehody na 21. kilometru odklidily. Na jižní spojce směrem na Černý most je také silný provoz. Poprvé zpomalíte za sjezdem na Krče, Zelenový most, je to na 15 minut. Na jižní spojce je fronta před Barandovským mostem na 10 minut od sjezdu na Pankrác. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Olešovičkách nebo v Patočkově z Kajetánky. Plné jsou příjezdy na Smíchov, Radlickou z Jenonic, tam je to na půl hodiny k Dobříšské, nebo v Plzeňské fronta z Kavalírky. A v Evropské Uhadovky nadále pokračuje odklízení následků nehody. Směrem na Vítězné náměstí se už jede bez omezení, rozjeli se i tramvaje. Ve směru na Divokou Šárku zůstává uzavřený levý pruh. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 16.34. Čas, kdy se za chviličku ozvou One Republic nebo Rihanna. A také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 16.45. No a Jirka Štefl pro nás má pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na piknik s dobrovolníky. Dozvíte se, kde všude dobrovolníci pomáhají, jaké jsou jejich zkušenosti nejen z Česka, ale i ze zahraničí. A třeba i právě vás dobrovolnická činnost zaujme. Na místě bude i chillout zóna, zahrajete si tam karetní i deskové hry. Pohodové odpoledne a večer můžete strávit v Rígrových sadech. Začátek je v 17 hodin. A ve Valdštejnské zahradě Senátu pokračuje kulturní festival Valdštejnské léto. I letos se tam každý čtvrtek můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení souborů z celé republiky. Pod širým nebem si tak můžete užít koncerty třeba základních uměleckých škol a poznat tak pro vás neprobádané hudební žánry. Vstup na Valdštejnské léto, které potrvá až do září, je zdarma. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Pojďme také na aktuální dopravu, tu pro nás má Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne, na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice z 8. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most, jen k jižní spojce je to na půl hodiny. Na pražském okruhu je nadále obousměrně silný provoz, ve směru na letiště se jede pomalu od Jesenice z 81. kilometru k Ořechu je to na více než půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavíte za dálnicí D6 na 24. kilometru k Ořechu se popoždí 30 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Troju stojí porouchané auto, plní se kvůli tomu také Dobříčská před Mrázovkou. Na jižní spojce směrem na Černý most je kolona od sjezdu na Krč Zelenový most na 15 minut, na jižní spojce v opačném směru před Barandovským mostem je kolona na 10 minut od sjezdu na Pankrác. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Olešovičkách nebo v Patočkově směrem do centra z Kajetánky, Hrušno je i kolem Prašného mostu. A plné jsou příjezdy na Smíchov, Radlickou z Jinonic, tam je to stále na půl hodiny k Dobříčské a v Plzeňské fronta z Kavalírky. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

0: Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Na ČVUT v Praze začala fungovat nová laboratoř kvantových technologií. 8 lidí bylo zraněno při dnešních ruských útocích na Oděsu. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok. Pokračuje Vinčálek.
2: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
0: Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěli vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
3: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy, a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
4: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
5: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
4: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Britská společnost Rolls-Royce se vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Kyjev v noci mířil například na Rostovskou oblast, Krymský Sevastopol a na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sever a jih Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
6: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav dvou zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život jeden člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdili, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Rulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
7: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
0: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16:20. A v Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: A teď doprava a Jarda Koller.
10: Hezké odpoledne na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice. Z 8. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most, jen k jižní spojce je to na půl hodiny. Na pražském okruhu jsou v obou směrech fronty před Ořechem, směrem na letiště od Vestce na půl hodiny, podobně ve směru na D1. Brzdí se tam za dálnicí D6 na 24. kilometru. V Praze je teď největší komplikací stojící auto ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Ucpává se Smíchov, Plzeňská, Dušková nebo Radlická z Valtrovky, stojí se v době Žebříčské před Mrázovkou počítejte s větším zpožděním. Na Štěrboholské spojce se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 15 minut, plná je magistrála na příjezdech do centra od Florence a z Nuselského mostu a ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz, pomaleji se jede z Hloubětína. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Loud Luxury a Brando. Alex Warren. A budou tady Linkin Park. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha příjemnou poslední květnovou středu.

0: Tak tolik Alex Warren na Rádio Praha. Teď už připomínám zásadní otázku, která se teď aktuálně řeší na Facebooku Rádia Praha. Queeni nebo Pink Floyd? Budeme si hrát příští pondělí, což už bude první červnové pondělí večer v pořadu Vinyl, desku Queenu, The Game, 8. jejich album z roku 80, kde jsou věci jako Another One Bites the Dust nebo Save Me, anebo si dáme desku z roku 1987 skupiny Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason, což je jejich 13. řadové album a jsou tam takové skvělé věci jako Learning to Fly, One Slip nebo Sorrow a další taková kompilace hard rocková, dá se říct, ano. Takže Queeni nebo Pink Floydi, to je otázka a opět tedy velice zatím těsné hlasování na Facebooku Rádia Praha. Pokud se chcete zapojit do tohoto hlasování, tak rozhodně neváhejte a podívejte se tam a zahlasujte si pro jednu z těchto skvělých kapel. Každopádně budeme si hrát příští pondělí 80kovou muziku. A jaká je teď situace na silnicích, tak to už nám popíše Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na D1 z Brna do Prahy. Od sjezdu na Čestlice ze 7. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most. Jen k jižní spojce je to na půl hodiny, kamiony postojí výrazně déle. Na pražském okruhu jsou kolony v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště od Vestce na půl hodiny, podobně ve směru na D1. Brzdí se před sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. V Praze je stále největší komplikací stojící auto ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Ucpává se Smíchov, Plzeňská, Duškova, Radlická, z Valtrovky. Stojí se v Dobřížské před Mrázovkou, plný je i Ráskův most směrem z centra, počítejte s větším zpožděním. Na Štěrboholské spojce se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 15 minut, plná je magistrála na příjezdech do centra od Florence a z Nuselského mostu a na Hostivarském náměstí je dopravní omezení, stojí tam fronty z obou směrů v ulici k Horkám a také v Pražské od Švehlovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Dospíval nám Shawn Mendes, je čas na krátké zprávy s Václavem Millerem.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti, teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Kvůli přesunu vládních agent vzniknou na úřadu vlády dvě nové kanceláře pro lidská práva a menšiny a pro duševní zdraví a závislosti. Spadat mají pod premiéra. Problematika rovnosti žen a mužů se nepřemístí od července na ministerstvo práce, ale bude jí mít na starosti ministerstvo spravedlnosti. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Spojené státy by podle neoficiálního návrhu dohody o příměří s Íránem stáhly vojenské síly z okolí Íránu a zrušily námořní blokádu, tvrdí to íránská státní televize. Tehrán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle íránské televize předpokládá, že Írán bude s Ománem řídit lodní provoz Hormuzským průlivem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je teď situace v dopravě, nám popíše Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Čestlice ze 7. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na jižní spojku Zelenový most, jen k jižní spojce je to stále na půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou v obou směrech fronty před Ořechem, směrem na letiště od Vestce na půl hodiny, podobně ve směru na D1. Zabrzdíte před sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. V Praze je stále největší komplikací stojící auto ve Strahovském tunelu směrem na Břevno, v bloku je pravý pruh, utpává se Smíchov, Plzeňská, Duškova, Radlická z Valtrovky. Stojí se v Dobřížské před Mrázovkou, spojilo se to s kolonou z jižní spojky. Od sjezdu na Pankrác až k Mrázovce se popojíždí půl hodiny. Plný je také Jiráskův most směrem z centra. Na Štěrboholské spojce se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 15 minut a plná je stále magistrála na příjezdech do centra od Florence a také z Nuselského mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Nejstarší nepřerušený běžecký závod na světě oslaví v září velké jubileum. Blíží se 130. ročník oblíbených Běchovic. No a právě 27. května v roce 1897 se závodilo na východním okraji Prahy vůbec poprvé. Uslyšíte o tom už za chvíli.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, 90. a písnička, která doprovodila skvělý film Philadelphia s vynikajícím Tomem Hanksem v hlavní roli. Jinak samozřejmě tento song získal také pro Bruce Springsteena jak cenu Grammy, tak Oscara za nejlepší hudbu k filmu. Letos na podzim se poběží jubilejní 130. ročník závodu Běchovice Praha a poprvé se na konci 19. století běželo právě 27. května, takže dnes je to 130 let. Proto dnes Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci premiérového závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší distanci a na startu byly hlavně děti, ale dorazily i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narození nový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není vyhrát, tam je trochu stín, takže to je pohodě. Ale je zajímavý, jako fakt, jako já nejsem žádný delista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Mileny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítku jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou tahneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic Jakub Marek, Český rozhlas.
5: Praha žije sportem.
0: A pojďme se po 15 minutách podívat na pražskou dopravu s Jardou Kollerem.
6: Hezký podvečer. V Brněnské na příjezdu do Prahy od Průhonic zůstává kolona, ze 6. kilometru pokračuje až na jižní spojku, osobní auta projíždějí o něco rychleji. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojí už více než hodinu auto bez paliva, blokuje pravý pruh, kvůli tomu se táhne půlhodinová kolona z jižní spojky až k Mrázovce, na místo teď přijel odtah. V Radlické směrem na Smíchov stojí kolona z Valtrovky, z Jiráskova mostu počítejte s kolonami v obou směrech ke Strahovskému tunelu, v opačném směru až k magistrále. Pokračuje regulace provozu v tunelech i směrem na Barandovský most, postojíte v Holešovičkách, plná magistrála na příjezdech do centra od Florence a z Nuselského mostu a v Českobrodské směrem do centra je fronta před Běchovicemi na 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
5: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
7: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Tak to byla muzika z 90. a Chumba Wamba na rádiu Praha. 18. hodina je tady, další dnešní zprávy a ve studiu Vašek Miller. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Experti trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Íránská státní televize představila obsah memoranda o porozumění se Spojenými státy. Bílý dům jeho pravost popřel. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agend z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení 2 návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
6: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
7: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
6: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
6: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Parlament dnes taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři radním zvolili Oldřicha Wagnera a poslanci Petra Žantovského. Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhl Urbanovou potom, co 4x neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Íránská státní televize představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu íránských přístavů. Washington po několika hodinách pravost představeného dokumentu popřel.
9: Na zprávu íránské televize o obsahu memoranda reagovaly světové trhy poklesem cen ropy přibližně o 5%. Dokument prý mimo jiné počítá s tím, že provoz v Hormuzské úžině bude společně řídit Írán a Omán. O tom, že memorandum je z velké části hotové, psal o víkendu také americký prezident Donald Trump. Teď ale Bílý dům označil zveřejněné body za naprostý výmysl. Jednání o memorandu, které má otevřít cestu k plnohodnotné mírové smlouvě, mohou zkomplikovat i obnovené izraelské útoky na Libanon. Izrael dnes vyzval k evakuaci dalších oblastí na jihu země a včera izraelská armáda podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabila v zemi přes 30 lidí. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Wahlgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je dál dán Jonas Vingegaard. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24, slabý během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 18. hodině, to nám řekne Jarda Koller.
11: Hezký podvečer. V Brněnské na příjezdu do Prahy od Průhonic zůstává kolona ze 6. kilometru. Pokračuje na jižní spojku. Osobními auty projedete už téměř plynule. V silném provozu se jede i dál s Pořilovskou až na Lanový most na jižní spojce. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojící auto už nepřekáží. Kolona z jižní spojky se začne rozjíždět. Nadále zatím počítejte s regulací na vjezdu do tunelu Mrázovka. Z Jiráskovu mostu počítejte s kolonami v obou směrech ke Strahovskému tunelu v opačném směru až k magistrátu. Plná je magistrála na příjezdech do centra od Florence, stále také z Nuselského mostu. Na Rašínově nábřeží stojí kolony v obou směrech a na Pražském okruhu trvá obousměrně velmi silný provoz. Ten stále směrem na letiště regulují v tunelech, zpoždění 20 minut. Ve směru na D1 se popojíždí už z dálnice D5 od Rudné. Tam je to k Ořechu na půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update.
12: Pražští hasiči.
13: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: V Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
10: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu navštívíme novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje, kterou má k dispozici ČVUT. Budeme vás informovat, jak probíhá rekonstrukce nové scény Národního divadla a už za chvilku vás seznámíme s novou reklamní kampaní, která má lákat do Prahy turisty ze zahraničí. Plus přidáme perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
10: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Praha letos láká turisty k návštěvě Metropole novou kampaní. Zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje také kulturu a historii. Stála 22 milionů korun.
2: Tak to zní jeden z nových reklamních spotů, který zobrazuje pana K. z románu France Kafky, jak prchá před dvěma muži ulicemi staré Prahy. Další spoty připomínají podle jejich režiséra Luboše Rezlera, Golema nebo třeba knihy československých exilových autorů, kteří se ve svých příbězích do Prahy často vraceli.
3: Pro mě bylo hrozně zajímavý ty ikonický literární díla přetavit do formy takových žánrových mikrofilmů, který reprezentujou nějakou esenci.
2: Hlavní město chce do Metropole přilákat zahraniční návštěvníky se zájmem o kulturu a literaturu, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
4: My bychom rádi, aby tato kampaň oslovila klientelu, kterou zaujme právě ta spisovatelská stopa v Praze. Je to vlastně silný odkaz té naší bohemské duše Prahy.
2: A radní pro kulturu hlavního města Tomáš Slabihoudek z TOP 09 doplňuje, že do nové kampaně investoval pražský magistrát 22 milionů korun.
5: My chceme do Prahy přivést vlastně klientelu, která je bonitní, která se zajímá o kulturu, a říct zahraničním turistům, na které to cílí, aby přijeli do Prahy a utratili tady peníze.
2: Videospoty, letáky a plakáty se objeví v zemích, odkud do Prahy přijíždí nejvíce návštěvníků. Bude to například v Německu, Polsku a Spojených státech amerických. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A pojďme se podívat na pražskou dopravu s Jardou Kolarem.
6: Hezký podvečer. V Brněnské na příjezdu do Prahy od Průhonic zůstává kolona kamionů ze 6. kilometru, pokračuje na jižní spojku osobními auty, se už nezdržíte. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice, kolona stojí zatím stále z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Je to stále ještě důsledek původní překážky ve Strahovském tunelu. Na Rašínově nábřeží stojí kolony v obou směrech a na Pražském okruhu trvá obousměrně silný provoz. Ten stále směrem na letiště regulují v tunelech zpoždění 20 minut. Ve směru na D1 se popojíždí už od dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Tam je to k Ořechu na půl hodiny. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, a to včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci.
2: Kuci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a kůži se snaží z těch sedaček tím nožem usídat. Takže to řežou a odkrávají.
3: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
2: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky druhé.
3: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
2: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře opočívalo během zkoušek.
3: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
4: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na které vzpomínám možná víc než na to první.
3: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
5: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím svlačená, obnažená, no, tak je mi úzko.
6: Nebudou pohodlné. Strašně pohodlné.
3: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
7: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdyby jsme vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, programy, peníze, mobil a tak dále.
3: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková

0: dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky.
1: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
0: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetišková, Český rozhlas.
2: Pražský update. Pražští
3: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte středeční pražský update a teď už je připraven souhrn dnešních zpráv, který připravil Václav Miller.
1: Policisté v Praze pátrali po 14-letém mladíkovi kvůli obavě o jeho život. Rodině poslal přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Chlapec byl pohřešovaný od úterý. Dnes ho policisté našli v nákupním centru a předali zdravotníkům. Médiím to oznámil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Hlavní město dostalo ocenění od mezinárodní iniciativy Angels. Ta se zaměřuje na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Kromě několika pražských nemocnic se do programu zapojila také záchranná služba a některé mateřské a základní školy. Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu nad její území na výsadbu nové zeleně. Městská část od letiště dostane 650 tisíc korun, ze které nechá vysadit zhruba 30 stromů, hlavně v Braníku a Hodkovičkách. Praha 10 bude pořádat bezplatný výcvik psů, zaměřený bude na běžné situace, které musí zvířata i jejich majitelé zvládnout ve městě. Zájemci se můžou hlásit radnici od června. První lekce jsou naplánované na polovinu měsíce. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomněl pietní akt v Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu od Lhokova k Ořechu, zdržení 10 až 15 minut. V opačném směru se jede pomalu od dálnice D5. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 stále trvá silný provoz, pomaleji se jede ze 4. kilometru, pravý pruh téměř stojí, stále plná je následně Spořilovská k jižní spojce. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice, zpoždění se zkracuje. Plná je magistrála na příjezdech do centra od Florence a z Nuselského mostu. Věčné se jede krokem v celé délce a ucpaný je Letenský tunel směrem z centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René D.

0: Jenny. A 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Máme 27. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Getsisu. První americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se stala v srpnu 1945 vůbec prvním terčem jaderného bombardování teprve před 10 lety.
5: Death fell from the sky and the world was changed.
4: V roce 2016 jim byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
1: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: České vysoké učení technické má novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje. Hlavně tam teď zkoumají kvantové šifrování, ale podle odborníků budou kvantové technologie brzo stejně důležité jako internet. Ten v Česku ostatně před 3 desetiletími začínal ve stejné budově.
2: My jdeme až do -2. Podlaží. Úplně nejníž, aby byly, řekněme, stabilní z hlediska otřesu.
3: S Jiřím Vodrážkou a dalšími odborníky z ČVUT sestupujeme po schodech Fakulty elektrotechnické v Praze Dejvicích. Kvantová laboratoř totiž pracuje s křehkými částicemi, jednotkami světla, fotony.
4: Tady si stavím ten svůj zdroj hledaných fotonů.
3: Křehké kvantové jevy a fotony se dají prakticky používat jako pomůcka při bezpečném šifrování zpráv. Stačí se na foton jenom podívat a už se to odrazí na jeho vlastnostech. A tím se prozradí každý pokus o odposlouchávání, ukazuje Jiří Weiss.
5: Například teďka Alice koduje a Bob tak bude měřit. Padouch začne ovlivňovat signál jdoucí k Bobovi. Podobí se jako zvýšená chyba, razantně zvýšená chyba.
3: Fotony slouží jen jako poslové, kteří nesou šifrovací klíče. Samotné zašifrované zprávy ovšem zatím jdou klasickou cestou, vysvětluje Leoš Poháč z Fakulty elektrotechnické.
6: Král z jednoho království chtěl přenést poklad truhle do druhého. V podstatě jsme uzamkli truhlu, poslali to k tomu druhému království a v ideálním případě klíč alternativní cestou.
3: Trasy pro kvantové posly se po Evropě teprve budují. I v Česku, ukazuje na mapě Jiří Weiss.
5: Tato laboratoř by měla být napojená na naší páteřní síť.
7: Z Prahy
5: až do
7: Brna, přes Olomouc do Ostravy.
5: Česká Třebová
7: je tady a tady mezi
5: Čáslav
7: až Jáslav. To by člověk neřekl.
5: Oni tam musí být. Ty systémy mají omezený dosah, ty fotony se prostě ztrácí cestou.
7: Tam to připomíná historii, když se zaváděly poštovní spojení, tak bylo nutné přepřáhat koně.
5: Takhle standardně teda přepřáháme klíče, ano.
3: V budoucnu by Česko mělo být křižovatkou kvantových cest ze severu na jih Evropy a ze západu na východ. Jenže to ještě nějaké roky potrvá. Odborníci to srovnávají s počátky internetu v Česku, které se mimochodem odehrávaly také na Fakultě elektrotechnické.
2: Když se vlastně ty linky internetu vydělaly pomocí telefonních modemů, jo? Telefonní komunikace.
3: Kvantová komunikace by teď podle odborníků potřebovala například sjednotit standardy. Přístroje pro kvantové šifrování vyrábí více firem a všechny nefungují stejně. Z Fakulty elektrotechnické Martin Srb, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
8: Hezký večer, na pražském okruhu je nadále silnější provoz před Ořechem v obou směrech od Lochova i od dálnice D5, je to na zhruba 10 minut. Ve Spořilovské popoždí fronta kamionů před nájezdem na jižní spojku. Ve Vilzonově do centra se jede pomalu od Florence. V ulici pod Krejcárkem zůstává kolona před ohradou na téměř 15 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Rozvod?
11: Rozvod.
10: Dobře, bez rukavic.
11: Ano, bez rukavic.
12: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
14: Praha žije.
15: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
14: Praha žije.
15: Simple Minds. Life in the City of Angels.
14: Simple Minds.
15: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
14: Simple Minds.
15: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
14: Na Praze.
9: Praha žije.

0: A v pražském updateu se ještě podíváme na počasí. V noci i zítra bude stále jasno, v noci se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia, zítřejší nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Tak to byly Blink-182 na rádiu Praha. Teď už máme 19 hodin. Je čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil Václav Miller. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
2: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Ochrana dětí při rozvodech rodičů se možná změní. Změny chystá Senát i ministerstvo. A ministr životního prostředí Červený jedná s eurokomisařem Hexetrou o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
4: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
2: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Senát i ministerstvo spravedlnosti chystají změny v ochraně dětí při rozvodech rodičů. Skupina senátorů předložila novelu, podle které by měly soudy důkladněji zohlednit ochranu dítěte před násilím. Horní komora ho má projednat ještě dnes.
5: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu jsou svěřovány do rodin, kde je domácí násilí.
6: Říká senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly rovnou předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Pavel Kotrady ze spolku rodině právních soudců se obává, že novela pozitivní změny nepřinese. Soudy to totiž podle něj dělají už teď. Zdrženlivý je i šéf klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.
7: Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska odborné veřejnosti, druhá věc, že ta novela, která dneska platí, de facto není běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
6: Mezitím podobné změny představil i ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
8: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případě, kdy jeden z rodičů je násilníkem.
6: Ministr chce změny poslat do sněmovny co nejdřív. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů jedná v Bruselu s eurokomisařem pro klima Bobkou Hextrou o ochraně těžkého průmyslu v Evropě. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
9: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
10: Naším cílem, jak jste koneckonců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny se musíme udržet, chemický průmysl si musíme udržet.
9: Úpravu systému ETS 1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hextrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Polský premiér Donald Tusk se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal novou bezpečnostní a obranou dohodu. Pod agentury PAP je cílem smlouvy odradit potenciální hrozby. Dohoda obsahuje spolupráci zemí v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. Tenis Jakub Venšík postoupil do 3. kola antukového Roland Garros. Argentince Navona porazil 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak z Grand Slamu vypadla. Do programu v Paříži dnes zasáhnou ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý, během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace a Jarda Koller.
11: Hezký večer. Na Pražském okruhu je nadále silnější provoz směrem na letiště kolem sjezdu na Barrandov. Zdržíte se už jen krátce. Ve Vlzonově do centra se jede pomalu od Florence. V ulici pod Krejcárkem zůstává kolona před ohradou na 10 minut a plná zůstává Legerova ulice a také Ječná od Štěpánské. Šťastnou cestou a dobrý večer.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Bruno Mars. Lana Del Rey. A taky zpěvák a youtuber, který už tuto neděli 31. května přijede do Prahy. Ano, bude tady Conan Gray v neděli v O2 aréně. Tak tolik k muzice, no a co informace od nás? Hodina ve vlaku mezi Kladnem a Prahou by mohla být minulostí, železničáři rozjede velkou přestavbu trati, která má cestování výrazně zrychlit. Počkejte si na detaily už za chvíli. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Další krok k rychlejšímu vlakovému spojení mezi Kladnem a Prahou. Železničáři začali modernizovat úsek, který jízdu vlakem zkrátí zhruba na polovinu. Přestavba je součástí většího projektu, který má propojit centrum Prahy s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla.
1: Z Hostivického nádraží právě vyjel vlak do Kladna. Největší středočeské město propojuje s Prahou jen jednokolejná trať, po které jezdí starší motorové soupravy. Z Hostivice vlakem často jezdí i pan Vladimír Orda.
2: Já už jsem v důchodu, ale často. To je lékař, to je tohle něco do Prahy vyřídit a podobně. Železnice je tady docela důležitá.
1: Celou trať nyní zmodernizují železničáři. Nově bude dvojkolejná a elektrifikovaná. Podle Vladimíra Ordy už byla přestavba potřeba.
2: Je to pozdě, to už mělo nastat dřív. Letiště by prospělo, kdyby ta trať byla rozvinutá se vším všudy a tak dále. No ale říkám, je to už trochu pozdě, ale jestliže to bude do toho kolem roku 30, tak se to třeba i doší.
1: Naopak další zdejší obyvatelka Jaroslava Neužilová se na modernizaci tratě dívá trochu skepticky.
3: Bydlím tady kousíček od trati, tak jako spíš se bojím, že těch vlaků bude hodně, že tam bude hluk, ale je to tady potřeba, aby se to tady zkulturnilo. Když jedu autem, tak mě to trvá skoro 3/4 hodiny nebo hodinu, ale i teďkon, to je na Masaryčku asi 25 minut, což je velice příjemný.
1: Cesta osobním vlakem z Kladna do centra Prahy se díky modernizaci zkrátí na 30 minut ze současné zhruba hodiny. Přestavba 15-kilometrového úseku do Ruzyně by měla být hotová v roce 2029. Přibližuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Samozřejmě dojde k významnému zrychlení a staneme se v budoucnu plnohodnotnou alternativou pro individuální silniční dopravu. Vedle zvýšení kapacity a zvýšení rychlosti se cestující mohou těšit na modernizovaná bezbariérová nádraží, ať už je to zde v Hostivici nebo co se týče nádraží Jenče.
1: Vzniknou i nové zastávky Hostivice Jeneček, Velké Přítočno a Malé Přítočno, které nahradí současné nádraží v Unhošti. Trať povede převážně v nové trase. Pokračuje to.
4: V celém průběhu roku 2026 se bude pracovat mimo kolejiště, takže cestující nepocítí výluky. V roce 2027 už půjdeme do těžších výluk a náhradní autobusové dopravy, protože začne to skutečná rekonstrukce této sítě.
1: Přestavba má stát necelých 8,3 miliard korun. Na práce naváže stavba železnice na pražské letiště, zdůrazňuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
5: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Jsem rád, že teďka to už konečně nějak akcelerujeme a doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
1: Modernizace celé trati z centra Prahy do Kladna, včetně stavby úseku na letiště, by měla skončit v roce 2032 a stát kolem 50 miliard korun. Z Hostivice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla Katy Perry na Rádiu Praha. Pojďme si připomenout, jaké nás čeká počasí v noci a zítra. Tak bude stále jasno, v noci se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia, no a zítřejší nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů, což tedy pokud vyjde, tak zítra by měl být vlastně zatím nejchladnější den tohoto týdne, jak to tak vypadá.

0: A teď už metropolitní tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na piknik s dobrovolníky. Dozvíte se, kde všude dobrovolníci pomáhají, jaké jsou jejich zkušenosti nejen z Česka, ale i ze zahraničí. A třeba i právě vás dobrovolnická činnost zaujme. Na místě bude i chillout zóna, zahrajete si tam karetní i deskové hry. Pohodové odpoledne a večer můžete strávit v Rígrových sadech. Začátek je v 17 hodin. A ve Valdštejnské zahradě Senátu pokračuje kulturní festival Valdštejnské léto. I letos se tam každý čtvrtek můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení souborů z celé republiky. Pod širým nebem si tak můžete užít koncerty třeba základních uměleckých škol a poznat tak pro vás neprobádané hudební žánry. Vstup na Valdštejnské léto, které potrvá až do září, je zdarma. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Scrollujete? Jen si klidně scrollujete.

0: Železničáři začali modernizovat trať mezi Kladnem a Prahou. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze, ve funkci byl týden. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla zkrátit na polovinu. Správa železnic začala s přestavbou trati, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Náklady se pohybují kolem 8 miliard korun, popisuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
0: Podle odhadů by práce měly být hotové v roce 2029. Hlavní město dostalo ocenění od mezinárodní iniciativy Angels. Ta se zaměřuje na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Kromě několika pražských nemocnic se do programu zapojila taky záchranná služba a některé mateřské a základní školy, říká konzultant iniciativy Angels Martin Liptal.
3: Prvním kritériem je, aby byla dostatečná kvalita záchranné služby. Druhým parametrem je to, že nemocnice nebo ichtová centra musí opět splnit vlastně nějaké indikátory kvality. Třetím parametrem je, že musí na danou populaci kraje, musí být dostatečný počet vlastně těch center jako takových.
0: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
4: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
0: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izzadina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz v prohlášení dodali, že Audeh byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. Světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová se s Roland Garros rozloučila už ve druhém kole. Tenistka reprezentující Kazachstán dnes na pařížské antuce prohrála 6-3, 1-6, 6-7 s Ukrajinkou Julií Starodubcevovou. A tenistka Sára Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole také. Světovou trojku a čtyřnásobnou vítězku turnaje Polku Igu Švantekovou nezaskočila a prohrála 2-6, 3-6. Šestinásobné grandslamové šampionce podlehla za hodinu a 33 minut. 20-letá Bejlek nenavázala na úvodní vítězství nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šanci probojovat se poprvé do třetího kola grandslamu. V Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během nevětšinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po 20. dně už nemáme hlášené z Prahy a okolí žádné zásadnější dopravní informace, přejeme tedy šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to je hudební nabídka po 20. hodině. Bude tady Taylor Swift. Tovlou. A nebo třeba Chapel Roan. Tak tolik k muzice, no a od hrdiného útoku na zastupujícího říšského protektora Heidricha právě dnes uplynulo 84 let. My si ho připomeneme v našem vysílání už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařil se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš potom spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníků do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém 5. místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z 1. na 4. spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
7: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
6: Který song bude v neděli nejlepší?

Come on down a solově jeden z někdejších členů skupiny Take That, Robbie Williams. Pojďme k tomu, co uslyšíte u nás na Rádiu Praha už za půl hodiny, tedy po zprávách po 21. hodině. Tak jako každou středu to bude samozřejmě necelá hodina toho nejnovějšího v rozhlasovém éteru, ať už z domova nebo ze světa, bude tady náš pravidelný hudební speciál Hot Zone. Takže kdo konkrétně s horkými novinkami se dnes pochlubí? Třeba Olivia Rodrigo, bude tady Charlie XCX, Lola Young, Dua Lipa a také třeba Kylie Minogue, a to z nové autobiografické série na Netflixu. No a aby tady byl také nějaký český zástupce, tak se můžete těšit na novinku od Pavla Calty. Takže dnešní Hot Zone jako každou středu začíná po 21. hodině po zprávách. Počkejte si na to.

0: Tak tolik dvě ikony ve vysílání Rádia Praha, Tina Turner a Sting on Silent Wings. Do konce května mohou lidé v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou zajít ke stromu přání. Jde o letošní novinku v projektu Zručské jarní lázně pro duši. Ten vznikl v době covidu, kdy se lidé nemohli potkávat a město jim nabídlo různé aktivity pod čerým nebem. Na stromě jsou desítky vzkazů.
1: Jsme v parku u zámku ve Zruči nad Sázavou a tady je strom splněných přání. Na něm už vlajou, já bych řekla, možná i desítky cedulek a jednu právě teď napsal i Ondřej Melcer.
2: Dobrý den, já se přiznám, já už jsem tady po druhý. Prvně jsem tady psal z hlediska mé bolavé trapézy, takže jsem si přál, aby mě ta bolavá trapéza přestala bolet. Ono se tak skutečně stalo, ale postupem času mě začala bolet i ta druhá trapéza, takže proto já jsem zde, abych vyslovil teda přání tomuto stromu a napíšu mu teda vzkaz ještě jeden.
1: Takže nejenom lázně pro duši, ale i lázně pro tělo to vypadá, že tady fungují.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Mladý muž Ondřej nás tady trochu pobavil tím, co si přeje. Usmála se tady tomu i Eva Boumová z městského úřadu, která ten strom splněných přání vymyslela, je to tak?
3: Ano, dobrý den.
1: V čem to tedy spočívá?
3: My jsme vlastně na začátku května tenhle ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřála nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. No a teď, když vidíte, tak pořád tady jsou lidé, kteří píšou vzkazy.
1: Tady vidíme nějaký dlouhý, na konci i srdíčko.
3: Ano, aby Zdenička s Lukem měli brzy miminko.
1: Tak to jsou velká přání.
3: Přeji všem lidem hodně štěstí, zdraví, pohody a klidu.
1: Ono je to i hezké v tom nejenom, že ten, kdo sem přijde, napíše nějaké to svoje přání, ale že to je příjemné i pro lidi, kteří tady prochází a čtou si právě ty vzkazy tak jako teď my.
3: Máte pravdu, chodí k nám do infocentra, ptají se nás, co pak to tady máme za strom, tak my to každému řekneme a zároveň jim hnedka dáme volnou cedulku, aby mohli připnout na strom a napsat si i to své přání.
1: A Zruďské jarní lázně pro duši připomínají v parku také cedulky na lavičkách. Já jsem teď přišla k jedné, na které je napsáno, kdy jste naposledy k sobě byli laskaví. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Tak to byly na Rádio Praha 21 Pilots, letos jedny z hlavních hvězd Colors of Ostrava. 21 hodin teď, jsou tady zprávy a Vašek Miller, hezký večer.
1: Dobrý večer. Důchodci budou nejspíš moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Prezident Petr Pavel jednal se estonským protějškem o hybridních útocích vedených Ruskem. Česko má nového miliardáře, sázející v loterii vyhrál rekordní 3 miliardy korun. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Důchodci budou zřejmě moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou by přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí, Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
4: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
5: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
4: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
6: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
7: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
6: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou přeje vyplacení srážkovou daní.
6: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu, rozhodlo o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Mezinárodní trestní soud stíhá osoby obviněné z válečných zločinů proti lidskosti a genocidy. Beachvolejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj Pro Tour Elite v Ostravě porážkou 19-21, 13-21 s obhajkyněmi prvenství Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích prohrály i tři zbylé české ženské páry. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24, slabý během nevětšinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hot Zone. Rádio Praha.
9: Tady je Rádio Praha. Poslední květnová středa 27. má před sebou necelé 3 hodiny. Jsme rádi, že trávíte s námi. Jeden můj kolega pravidelně rád používal citát, že všechny krásné písničky byly už dávno nahrány. V tom případě do 10 nebude ani jedna z nich, protože všechny následující vyšly v uplynulých dnech a to není dávno. To nejnovější na Praze je tady a s novými tracky se budou chlubit Kylie Minogue, Kygo, Lola Young, Slza a další a další. První horké novinky připraveny a s nimi Pavel Calta, který klidně zemře láskou. Proč ne? S tajemným kódem SS26 přijde Angličanka Charlie XCX. Hned v prvních slovech ale tajemnou zkratku vysvětlí Spring Summer 26, tedy jaro a léto 2026. Teď první novinka a novinka poslední dny nejhranější, nejstreamovanější, nejprodávanější. U nás v hitu týdne aktuálně 4. Olivia Rodrigo, avšak s novou epickou The Cure.
2: Hot Zone.

0: Official Talk. To byl jeden z nejvyhledávanějších a nejuznávanějších producentů a songwriterů dneška. Jack Antonoff a jeho band Bleachers. V pátek vydali nové album a je to moc fajn poslouchání. Nový single dnes poprvé na Rádiu Praha. Další novinky připraveny. Petr Lexa a Lukáš Bundil se dali dohromady 24. března 2013. To je oficiální datum vzniku skupiny Soza. Po 13 letech na scéně už taky loví v těch nejmladších vodách. Na novém songu Holka z plakátu s nimi spolupracoval Slavíček. Song připraven a pak dva velmi lahodné downtempové kousky. Trojice z texaského El Pasa Cigarettes After Sex je zpátky. Nový single se jmenuje Twizzler a Greg González zase ukáže, co svým hlasem dovede. Po cigaretce po sexu pak nová Lola Janka, to je velmi šikovná zpěvačka. Novinka je skvělá, počkejte si na ní. Teď Slza, Holka z plakátu.
1: Hot Zone, každou středu po deváté.

From Down Here. Čerstvá držitelka Brit Awards jako objev roku Lola Young. Hit Messy nebyla ve světle této novinky žádná náhoda. Ale novince předcházela docela dramatická situace. Lola Young se zhroutila na konci září přímo na pódiu na festivalu v New Yorku. Dala si zdravotní pauzu a během ní vykouzlila tuhle parádu. Tady je Hot Zone na Rádiu Praha a další novinky přichystány. Norkai Go se pokouší vrátit do kdysi dobitých pozic. Další novinkou získal k ní countrysta Dana Tyminského. Ten zpíval mimochodem Aviciiho velký hit Hey Brother. A pak trocha češtiny a Terezie Anna Marie. Nový song napsala a nahrála s Fiddlerským. Za chvilku. Teď Dua Lipa. Loni okouzlila dvěma vystoupeními Prahu a zpívala česky s Evou Farnou hit Na ostří nože. Jednu domácí hrála skoro na všech štacích aktuálního turné a že těch štací bylo 92. Ty poslední se odehrály v Mexiku a právě tam nahrála a minulý pátek jako živé album a dokument vydala záznam. S grácí a elegancí sobě vlastní tam ukazuje svou třídu jedné z největších popových hvězd dneška. V Mexiku si zaspívala mexickou klasiku z roku 1992 Oye Mi Amor se skupinou Maná. Tady je.

0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Hot Zone na Rádiu Praha.

22-letý Angličan Henry Moody a jeho nejnovější single poprvé na rádiu Praha Miss You. Tady je Hot Zone a právě teď popová princezna Kylie Minogue. V 57 se dočkala otevřeného dokumentu o své bohaté kariéře na Netflixu. Jestli tuhle ženskou máte rádi, zhltnete sérii na jeden zátah a dozvíte se o Kylie mnoho překvapivého. K filmu samozřejmě patří i muzika. Novinka vydaná k nové sérii nese stopu i Chrise Martina z Coldplay. Jmenuje se Light Up. Tady je Kylie Minogue.

0: Cynik.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Cynik. Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.
1: Hot Zone na rádiu.

po Kylie, The Band Camino z amerického Memphisu a teď anglický rockband Nothing But The Thieves. Novinka Evolution je v heartlandovém duchu a poslouchá se výborně. Před námi je poslední talentovaná Natálie Míšová, si říká Cindy Marso, a vydala svoji první solovou desku Nine Reasons for My Panic Attack, tedy 9 důvodů k panickým atakám. Hrál se vám z ní oba předchozí singly, musím přidat i třetí, Future in My Dreams a další novinky zase za týden. Mějte se.

0: 22 hodin na Rádiu Praha.
1: Je 22 hodin. Experti trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Iránská státní televize představila obsah memoranda o porozumění se Spojenými státy. Bílý dům jeho pravost popřel. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agend z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
2: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění je ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
3: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
2: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
4: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
2: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení 2 návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
5: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
5: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
5: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Parlament dnes taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři radním zvolili Oldřicha Wagnera a poslanci Petra Žantovského. Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale aspoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co 4x neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Iránská státní televize představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu iránských přístavů. Washington po několika hodinách pravost představeného dokumentu popřel.
8: Na zprávu iránské televize o obsahu memoranda reagovaly světové trhy poklesem cen ropy přibližně o 5%. Dokument prý mimo jiné počítá s tím, že provoz v Hormuzské úžině bude společně řídit Irán a Omán. O tom, že memorandum je z velké části hotové, psal o víkendu také americký prezident Donald Trump. Teď ale Bílý dům označil zveřejněné body za naprostý výmysl. Jednání o memorandu, které má otevřít cestu k plnohodnotné mírové smlouvě, mohou zkomplikovat i obnovené izraelské útoky na Libanon. Izrael dnes vyzval k evakuaci dalších oblastí na jihu země a včera izraelská armáda podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabila v zemi přes 30 lidí. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je dál Dan Jonas Vingegaard. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne většinou mírný severozápadní nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Najdete ho v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a díky svojí váze víc než 13 tun se řadí mezi naše nejtěžší zvony. To je Zikmund. Autorem je zvonař Tomáš Jaroš, který ho nechal odlít v roce 1549. Jeho dunivý zvuk můžete slyšet, ale jen výjimečně. Používá se totiž jen při speciálních příležitostech, třeba při inauguraci prezidenta republiky nebo o svátcích. Veřejnost se přímo k němu běžně

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tímhle s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: uvidíme. Budete studovat nebo pracovat?
2: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, který by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo musím chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No, jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusy se mu prostě přešaltují úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
1: sledujete seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většinu obsahu vlastně v mém životě to je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsuvka i pro naše diváky a posluchače, byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pána. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
3: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Irském národním divadle. Velký režisér.
2: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
3: Anglicky.
2: Takže režíroval
3: v angličtině. Režíroval v angličtině a tak.
2: Příprava na Londýn.
3: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spodnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Milíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže
2: jako náhradní tety.
3: Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
2: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
3: Jirka Havelka mě oslovil, no.
2: A vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
3: Mm-hmm.
2: Zažil jste je všechny?
3: Mm-hmm. Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, tak vlastně já jsem zažil čtyři.
2: Čtyři?
3: Já jsem zažil čtyři. No a Mirek Krobot pak byl nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
2: Na dva roky, myslím. Mm-hmm.
3: A pak byl Martin Mišička, Vajdíčka Mišička a teď máme Jirku Havelku.
2: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
3: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
2: Takhle.
1: Přesně takhle, teď nemůžu.
2: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
1: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
2: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak

0: myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma. Takže, nebo no, rodinu.
1: Ale zase šetříte na Londýn.
0: To je pravda. Ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu, no.
1: A kdy řeknete ne?
0: No, když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám, jako.
1: Takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční.
0: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle. Mm-hmm. Takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo. Takže to ne, je to scénář, no. To je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže... Takže scénář.
1: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
0: Mm-mm. Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale...
1: Takže zpětně nelitujete?
0: Ne. Ne, nelituju a musím říct, musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak... Tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani na, pak na tom plátně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádiu Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
3: Mám udělat takové jako, že tak jako wikipedický jako úvod, protože...
2: Šla bych víc do hloubky.
3: Tak já nevím vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
2: Krasobruslař? Tak to je fenomenální.
3: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
2: Jasně.
3: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
2: Ale trošičku potlačila.
3: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně jasně. Udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
2: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989.
3: Mm-hmm.
2: A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
3: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý, neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
2: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
3: Nepracoval,
2: takže to potlačoval.
3: Jasně. To se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebylo v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo tak nemohl být otevřeně jako homosexuál.
2: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
3: Do toho bych se hrozně nerad pouštěl.
2: Dobře.
3: Já vlastně nevím.
2: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
3: Jo.
2: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
3: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl vejít jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak, no.
0: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
1: Praha žije.
4: Simple Minds. Life in the City of Angels.
1: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
1: Simple Minds.
4: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
1: Na Praze.
0: Praha žije.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsem je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo,
1: nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal.
2: Jak to, že nejásal, to no. Jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to si dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký, jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako, to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho. Ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel
1: tak
2: jsem.
1: Tak už v pohodě, tak to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France. Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: Že? A toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano, Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako nablízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho románů a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani neví. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako... jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako... Jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne. Ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost?
2: Mm-mm.
1: Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou. Takže ona to teďkom vlastně říkala a ještě k důvodu bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, tak jí vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, tak jí velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byla jako tak nablízku skrze ty knihy. Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále herec Josef Trojan. A teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá. A vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně. takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych se jako nechtěl ani nějak jako stěžovat zásadně.
1: Prostě tak to je. A úplně poslední otázka musím mi položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
2: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
2: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, už to už je věc, to bych se k tomu znova vracel. Prostě jsem odešel, protože, ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: ne, je to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
2: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, který bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu, aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
2: Tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
2: Taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.
0: Nemusíte nás jenom poslouchat, můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také

0: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
1: Stále to není hotové.
0: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
1: A byl by možná šel do důchodu.
0: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méně cení, paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
2: Díky za pozvání, dobrý den.
3: Že tu hodnotu nebo cennost určuje trh, ne? Takže
0: někdo je cený, protože je po něm poptávka, někdo je cený méně.
3: Někdo je třeba bezcenný, no.
0: To je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný a méně cený, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny jako synonyma?
2: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
0: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
2: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebensunwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím míní měli lidé třeba s nějakým mentálním postižením a tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
0: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch, nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcení? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
2: Je to prostě fakt. Méněcennost používaná ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín Untermensch nebo podčlověk, který pokud se nepletu původně vytvořili nějací intelektuálové asi v uvozovkách v rámci Ku Klux Klanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
0: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcení lidé na Primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcennost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
2: Víte, existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list, to znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba, že je někdo méně cený nebo že je to parazit a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak, jakoby kryjete se za ten dodatek pro to fig leaf nebo fíkový list, dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení, tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list, to znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
0: Motoristé nejenom Petr Macinka nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
1: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
0: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
1: A já se určitě nepolepším.
0: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
2: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. Hmm. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů. Prostě existují autentičtí, bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
0: Ale u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků...
2: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jakoby mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle. Je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
0: A tu méněcennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
2: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá, a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
0: Pan ministr ale říká, že jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
2: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, mě. To je docela jednoduché.
0: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
2: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
0: Protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
2: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jdete někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
0: Což souvisí s tím pojmem psí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
2: Ano, psí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné Židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
0: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
2: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyškrtnutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
0: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu? nějakého posilování svalstva těch politiků?
2: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat. A když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé, LGBT lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
0: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
4: Řekněme, probíde se vysneckých levicových, někdy zelených a někdy obcných jiných parazitů.
0: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
4: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
0: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
2: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
0: A takže musí podněcovat k nenávisti.
2: Ta hate speech typicky musí podněcuje k nenávisti a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
0: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
2: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
0: Ale oba dva v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
2: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
0: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
5: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějaký...
0: Co slovo dezolát znamená?
5: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezolát.
0: A znovu, je to hate speech.
2: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být žid, rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
0: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
2: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah a potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli mysli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být i nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
0: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
2: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání jakoby nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl,
0: jste říkal.
2: Ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
0: Ale takže vyvoláváte ji, ne, v podstatě.
2: A je právě jakoby velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká jakoby debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
0: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
2: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, o co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči ním podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jakoby chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré jakoby umět držet emoce na úzdě.
0: Už tu byli tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
6: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zkubila služební zákon.
0: Exposlanec Miroslav Sládek.
7: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu.
0: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
8: Nemohl bych napsat Žižkovskému
9: Já jsem ze Smíchova.
0: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
8: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatičtější.
9: My jsme kokti, jo.
8: Jste kokti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek.
0: Nepranýřujeme teď Macinku, Turka, třeba i paní Černochovou za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
2: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
0: Sudetské Němce tady nechci.
2: Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale také je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
0: těch sudetských Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli. Takže jestli to tam není.
2: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci.
0: Takže bychom to měli udělat.
2: A vyjadřují prostě nějakou vlastně pětu a podobně. Takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto za hranou.
0: Pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná. Není to trochu něco jiného?
2: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
0: Nebo
2: pozor,
0: oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
2: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadrujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
0: To je nový level.
2: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo děsivou řeč.
0: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
2: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
0: pár minut.
2: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus z jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i 100 různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
0: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
2: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho mlčet.
0: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech a podobně. Jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
2: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách, ukázalo se v průzkumech, je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
0: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
2: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
0: Já bych vám to neřekl.
2: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhání nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistším prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
0: A vyhraje vám taková slušnost volby?
2: Já naprosto věřím, že jednou ano.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
2: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Závěrem pozvánky a doporučení, jak jste zvyklí, mám tři. Za prvé Katka H. Frank, to je nová dokumentárně publicistická série na Českém rozhlase Plus. Moc jí doporučuju, dělala ji naše bývalá editorka Lucka Korcová. Zároveň další věc, druhá věc, ukončili jsme soutěž na naše plátěné tašky a už jsme i vybrali vítěze. Mrknout se můžete na našem Instagramu, další soutěž určitě

0: věci Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubesa z ODS. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Vy dlouhodobě kritizujete skutečnost, že Praha zaostává za zbytkem republiky v třídění odpadu. Proč nestačí třídící linka na odpad v Chrášťanech u Prahy, kterou provozují pražské služby?
2: Bohužel opravdu zaostáváme za celou republikou. Třídící linka, kterou provozují pražské služby v Chrášťanech, jak jste říkala, už bohužel kapacitě nedostačuje. Samozřejmě pražské služby toto nezanedbaly, pořídili novou linku, ale bohužel tato linka není v provozu, protože dodavatel nedodržel podmínky, nedodal to, co si pražské služby objednaly, a linka v podstatě stojí a nedělá to, co by dělat chtěla, čili netřídí odpad.
1: Jaké konkrétní kroky prosazujete pro modernizaci, ne tedy opravu, ale modernizaci té linky, aby dokázala efektivně zpracovávat ty kombinované odpady?
2: My když jsme měli minulý měsíc jednání našeho výboru, byl přítomen zástupce pražských služeb, jeden z managementu, pan ředitel Pike, který nás podrobně seznámil s tím, kde je vlastně problém. Kromě toho, že ta linka v tuto chvíli už je zastaralá, nesplňuje ty požadavky, které by v tuto chvíli měla splňovat, tak je potřeba ji nějakým způsobem modernizovat. Samozřejmě pražské služby velice dobře vědí, jakým způsobem se mají modernizovat, ale bohužel naráží na problém, který bych definovala jako nepodpora nebo nespolupráce ze strany gesční náměstkyně pro životní prostředí. V podstatě za tu dobu, kdy ta linka stojí, bohužel nemůže pracovat, nemůže zpracovávat ty odpady, tak se vyčerpává paní náměstkyně bojem s managementem, místo aby je podpořila jako zřizovatel a pomohla jim tu situaci vyřešit.
1: My tady bohužel paní Komorskou nemáme, tak jí nemůžeme teď dát prostor, aby reagovala. Pokud by tedy měla Praha novou velkou kapacitní třídičku, kde by mohla stát?
2: Těch lokalit, kde by ta třídička mohla být, máme vytipováno několik. A já bych asi nerada prozrazovala konkrétní místa, protože bych nerada způsobila dopředu nějaký odpor proti něčemu, co ještě nemáme ani pořízené. Takže místa jsou v souladu s územním plánem, v souladu s metropolitním plánem, protože to je teďka velice moderní říkat, takže já to také řeknu, protože to tak opravdu je, a já věřím, že se nám ji podaří pořídit, a určitě to bude v lokalitě, která nebude vadit občanům, protože chápu, že samozřejmě mít třídičku za domem není nic příjemného, ačkoliv ta třídička nespůsobuje nic špatného, nějaké vibrace nebo hluk, zápach podobně, ale samozřejmě je to věc, která je ještě k jednání, ale lokality vytipované máme.
1: Já vás budu citovat. Ztratili jsme roky zcela zbytečnými debatami o povinném zálohování nápojových obalů a plechovek. Jakou alternativu tedy nabízíte, aby se zvýšila recyklace cenných surovin?
2: Já v první chvíli musím poděkovat všem obcím České republiky, kteří opravdu třídí jak diví, tak bych to asi nazvala. Je ale zase také potřeba říct, že co se týče například recyklace plechovek, tam trošku pokulháváme, úplně nejsme na špici, jako jsme v tříděním plastu. Nicméně jednou z těch zásadních věcí, která by pomohla v Praze, a já se budu bavit hlavně o Praze, protože jsme zastupitelstvo hlavního města Prahy, umožnění multikomoditního sběru všem občanům, to znamená, že do těch žlutých nádob, do kterých normálně házíme plasty, je potřeba začít také házet plechovky. Ale protože nemáme tu třídičku, tak bohužel tohle to nejsme schopni v tuto chvíli provozovat. Není to tak možné. Je to jenom v omezeném množství v těch soukromých hnízdech, která jsou například v nových bytových domech, kde jsou ty barevné popelnice schované a ty občané vědí, co mají dělat. Ale bohužel je to velice omezené množství lidí.
1: A když tady srovnáme třeba Prahu a Ostravu, tak čím je to Ostravě jiné?
2: V Ostravě je to jiné v tom, že Ostrava má opravdu Mercedes mezi třídičkami. Já jsem se byla v Ostravě podívat, děkuju za pozvání, které jsem obdržela, aby jsem se podívala, jak to funguje v reálu. A tam skutečně přijede svozové vozidlo a vysype na ten pás pohyblivý to, co všechno nazbíralo, vysypalo z těch nádob, z těch kontejnerů. A ta třídička v podstatě je schopná roztřídit to, co tam je, úplně dokonalým způsobem na plasty, které umí třídit i na, podle barev, rozstřídí plechovky, rozstřídí vlastně obecně veškerý plech na lehčí, těžší a dohlíží na to v podstatě poměrně malé množství zaměstnanců, asi 20, jestli se nepletu, a skutečně na konci vypadne takový jako drobný balíček věcí, které se opravdu vytřídit nedají. Takže můžeme Ostravě v tomto směru jenom závidět. A podobně je na tom upřímně řečeno i Brno. Takže hlavní město Praha tady teda ostudně zaspalo. A myslím si, že to není vina samozřejmě jenom jednoho člověka, je to vina asi napříč celého zastupitelstva, že jsme nebyli velice důslední a nepomohli jsme, nepodpořili jsme naší společnost, kterou vlastníme 100%, čili Pražské služby.
1: Co byste udělala jinak, kdyby měl váš výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví pravomoc nad svozem odpadu?
2: Určitě bych velice podpořila Pražské služby v tom, abychom konečně spustili tu třídičku a abychom umožnili Pražanům třídit ještě víc právě v tom multikomoditním sběru. Čili aby mohli do těch žlutých nádob házet i plechovky a ta třídička už by se o to postarala.
0: K věci.
1: Naším hostem je předsedkyně výboru pro životní prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubesa z ODS. Praha si dala za cíl snížit emise CO2 o 45% do roku 2030. Co se úspěšně dotáhlo a kde to vázne naopak?
2: Cíl je zcela jistě ambiciozní, ale obávám se, že mu chybí taková ta základní důležitá věc. Měl by být také splnitelný. Já se obávám, že už v dnešní době nejsme schopni naplnit ty cíle, které jsme si stanovili. A upřímně řečeno, máme velké nedostatky, co se týče dopravy. Ta opravdu tady působí nejvyšší emise. Ale na druhou stranu nechceme určitě jako ODS omezovat vlastníky aut, řidiče, protože samozřejmě velice dobře chápeme, že oni se potřebují přemístěvat, jsou to řemeslníci a další, takže tam je ta problematika složitá, ten cíl by se měl podle mého názoru přenastavit a hlavně by se měl celý ten klimatický plán aktualizovat, aby se přizpůsobil nejenom ekonomicky, ale také efektivně a hospodárně. To je pro mě velice důležité. Samozřejmě je fajn, že sázíme dřeviny, sázíme stromy, vykupujeme pozemky, rozšiřujeme parky. To se nám určitě daří.
1: Jaké konkrétní úsporné alternativy pro snížení emisí navrhujete vy osobně?
2: Složitá otázka, na kterou asi neumím odpovědět doslova do písmene. Já si myslím, že hodně by bylo zajímavé, kdyby hodně lidí přesedlo do MHD, protože pražská MHD je jedna z nejlepších na světě. Já osobně se po Praze autem nepohybuju, využívám MHD nebo chodím pěšky. Chápu, že pro někoho je to nekomfortní, nepříjemné, ale myslím si, že racionalizace spojů a jejich využívání, které máme, tak určitě povede ke snížení emisí. Určitě jsem o tom přesvědčena.
1: Jak ale může Praha naplnit tedy ten klimatický plán, i když vy jste naznačila, že ho asi nenaplní, když se zastavují zelené oázy v komerčních zónách na hranicích Prahy, například uvedu Čestlice?
2: Je to určitě problém, protože zeleně v Praze, i přesto, že ji stále vysazujeme, ubývá. A kromě toho, že zeleň tedy zadržuje prach, který potom všichni dýcháme, jeho menší množství potom. Samozřejmě přitahuje přirozeně i vodu. Jsou to zelené plíce, těch oáz máme v Praze poměrně hodně. Myslím si, že tady bychom měli postupovat s velkou opatrností a ty zelené plochy, které jsou takto veliké, by se určitě zastavovat neměly. Ale to je samozřejmě záležitost územního plánu, respektive budoucího metropolitního plánu, který přesně vymezil místa, která jsou určená pro oddech, zeleň, tak aby se nám opravdu v Praze dobře žilo a dobře dýchalo.
1: Ještě jedno téma. Vy kritizujete novelu, která ukládá obcím povinnost kastrovat toulavé kočky na vlastní náklady bez finanční podpory státu. Jaký má Praha konkrétní plán na pokrytí těch nákladů na povinné kastrace toulavých koček?
2: Ona celá ta novela je taková velice nešťastně řešená. Já jsem trošku zaujatá, protože sama mám kočičku, ale protože bydlím v bytě, tak kočka není toulavá, toulá se maximálně po tom bytě. Ale když vidíte venku kočku, tak jak můžete vědět, jestli je toulavá, nebo jenom jestli někomu utekla. Jo, já si myslím, že nějakým způsobem by samozřejmě se měla vést evidence, jako se vede u pejsků, jsou čipovaní, jsou pravidelně chodí k veterináři, mají nějaká povinná očkování. U těch koček je to složitější samozřejmě, ale já mám spíš problém s tím, jak je v té novele naznačováno, jakým způsobem budou, řekněme, označeny ty kočky, které už kastrovány jsou. A to si myslím, pokud jste ten návrh četla, já jsem ho teda viděla, respektive slyšela jsem i další názory ostatních lidí, myslím si, že není úplně dobrý nápad to, jak v návrhu se uvádí, jak by měly být označeny kočky, které už teda čipované a kastrovány byly.
3: No a řekněte jak? No, ani se vám to, vidím, nechce vyslovit.
2: Nechce se mi to ani vyslovit právě z toho důvodu, že prostě sama kočku mám.
3: Tak ale vyslovte, aby naši posluchači i diváci věděli.
2: Týká se to, řekněme, zakrácení uší, a já bych to opravdu dál nechtěla rozvádět, protože se mi z toho dělá opravdu jako fyzicky špatně. Je to pro mě je to týrání zvířat tohlesto.
3: Já vám rozumím, a proto se vrátím k těm nákladům. Má tedy Praha nějaké konkrétní plány na pokrytí těch zvýšených nákladů, protože pokud tedy se to zrealizuje, tak z čeho to Praha zaplatí?
2: Je to jedna z obvyklých bolestí. Zákonodárce určí nějakou povinnost, přenese ji na obec, ať už je to Praha nebo jakákoliv jiná obec, ale už k ní zapomene poslat finanční prostředky. Takže v tuto chvíli samozřejmě bychom si museli nějak poradit. Je to spíš tady otázka pro radního pro finance, který to asi nebude slyšet tuto chvíli úplně rád, že je to otázka na něj. Ale samozřejmě, že se s tím vyrovnáme, jako jsme se vyrovnali se všemi povinnostmi, které na nás stát neustále přesouvá.
3: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Naschledanou, ještě jednou děkuji za pozvání.
3: Naším dnešním hostem byla předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy, Lucie Kubesa z ODS. Těším se za týden opět na slyšenou.
0: K věci. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha. Vinyl.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: 10 hodin 5 minut, středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na Radiožurnálu Sport.
4: Krásné dopoledne, děkuju.
3: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila jsi taky tři zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionální sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
4: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. Dvakrát mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila. Ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí. A to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
3: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál a jestli jsem to, Kateřino, pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
5: Jo, dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí, jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu, určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
5: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhů, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a vedeme pro ně nějaké workshopy, takže takový mezinárodní spolupráce.
4: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a denodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš denodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lindsay Vonová, Jaromír Jágr a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonu dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
5: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. A to znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou a možná můžeme probrat oboje dvoje, pokud bys teda chtěla.
4: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled, vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a prodlužují tu svoji kariéru, kde dosahují úplně špičkových výkonů.
5: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5-6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého, protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tam byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
4: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
5: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice. Jo? Protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná oblast nutnosti nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
4: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví, jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
5: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi, velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. To znamená, ona jeho psychická a fyzická odolnost je velmi na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říct, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet ve vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme a nejsme schopni identifikovat, bohužel dopředu.
3: Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové. Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit.
5: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni mi to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou, dá se doslova, statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
4: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz, nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdařka Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
5: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky mi líto, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. Nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám. Ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
4: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
5: Co se týká vrcholového sportu jako takového, To je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců. To znamená fakticky být schopni mít kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete se do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
3: To říká pan doktor Jiří Dostal, který se připojil do dnešní středeční klasiky Kateřiny Neumannové. My mu za to moc děkujeme, pane doktore. Zdravíme tedy takhle na dálku a mějte se hezky, naslyšenou.
4: Moc děkujeme.
5: Dobře, děkuji vám. Děkujeme. Děkuji.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: V 10 hodin a 20 minut dál posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, si se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
4: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě značením s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatelka Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. A před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcují světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc, to je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
3: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má, stále asi věří tomu, že může vyhrát grandslamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky, úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
4: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to, ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu víc taková jako méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovic, asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dar vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační zákroky, myslím, že to byl loket nebo něco takového.
3: A zajímá mě teď, jak moc tohle téma, které teď Kateřinu Neumannovou velmi zajímá, jak jí zajímalo předtím, než se rozhodla tu svoji kariéru ukončit, jak moc vnímala třeba starost o svoje tělo, jak moc vnímala to, aby se snažila, aby ta kariéra byla co možná nejdelší. Vlastně, když to úplně zjednoduším a zeptám se hloupě, jak moc tohle zajímá vrcholovému sportovce, když je mu 20 nebo 25? Přemýšlí vůbec nad tímhle?
4: No samozřejmě, čím je ten sportovec starší a čím víc přicházejí nějaké drobné bolístky, které vždycky přicházejí, tak tím ho to zajímá víc, protože ten sportovec samozřejmě ví, že tělo je jeho výrobní prostředek. Bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor dostal tady naťukl oblast nutrice a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátku a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
3: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
4: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
3: To by byl ten tenista.
4: Ale
3: běžec na lyžích.
4: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou. Takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním z nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
3: A pan doktor Dostál narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět COVID-19 vlastně se dělí na před COVIDem a po COVIDu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm. Že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
4: Přesně tak, a já když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, kdy, nebo až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha tak, jak ji vidí běžný člověk, byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, no, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě, občas něco slupnete, prostě co by člověk sníst neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu, ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná

0: vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Leasebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram. Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, my si povídáme o dlouhověkosti sportovců. A ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil, a to je vlastně ta kariéra sportovce, jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou, jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se náhodou neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
1: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Mm-hmm. Za mě je to třeba gymnastika, mm-hmm. plavání, vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě a už některé vlastně ten cit do té ruky, anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudeme prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moct bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonu výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
0: Posloucháte středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
2: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
1: Davide, moc díky. David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natahl na tolik let?
2: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat, no, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali a že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě, nenapadá mě žádný jiný olympijský sport, no, to...
1: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
2: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám a je to jako super věc a vidím teďka v různých sportovních dokumentech.

0: momentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já jim mám asi 5 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
1: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
0: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět a já jsem se za to teda nestyděl a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám se sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadá i fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon, takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím, věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
1: A pak tě všichni začali kopírovat.
0: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
1: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce, nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
0: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit a vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak a to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo, takže je to takový anti-aging motiv i částečně, no.
2: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem. Tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
0: Jo, určitě, no, jako fyzické, já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal, takže to jsou to prostě úplně jiný motivy, vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju, jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba. Jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy. Jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím. No.
1: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme. někdo pomaleji, někdo rychleji. Ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu, jako k horšímu a co se třeba zlepšuje? Já teď narážím na to, že vím, že pro vás je strašně důležitý zrak. A ten, když tady vidím svoje brýlek na nose, tak prostě objektivně s věkem se nezlepšuje. Zkus jako popsat ty věci, které vidíš, že se zhoršují a které naopak se třeba zlepšují. A ono to dává potom nějaký průsečík, kdy něco prostě jde nahoru a něco jde dolů a ten výkon s tím souvisí.
0: Jasně, no tak zmínila si ten zrak. Já jsem měl jako to štěstí v uvozovkách, že jsem byl slepej už od roku 2004, takže jsem se musel naučit používat jakoby dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohlo, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes a snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit, ale v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči, jo. To všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink, který provádí třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, které nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh a to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
1: Davide, teď si asi zmínil tu roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
0: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak, víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle, jo, říkám, miluju tenis, pedal tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl, mám zoperovaný obě dvě kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat, když mi někdo potom volá pojď ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout a vlastně ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
1: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
0: Tak já bych to rozdělil na 2 skupiny, ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší teďka, jak je ta generace a ti vlastně, jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou ještě, máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že vidějí teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
1: To by se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení, je to tak?
0: Je to tak, je to tak.
1: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firem?
0: Já si myslím, že jo, protože od začátku, já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a spíš se v tom životě tak nějak jako potápili. Takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležité, že jsem dělal jakoby dvě věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
1: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
0: Mm-hmm. No, vnímám to přesně, jak si to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezóny, jak mi to půjde, jak to budu cítit. Dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodlí vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme. A já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českým střeleckým svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, který na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí. No.
2: To říká David Kostelecký v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport ve středeční klasice. Kateřiny Neumannové, Davide, moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas a přejeme, ať ta vaše kariéra je co možná nejdelší ještě. Děkujeme.
0: Já taky díky moc, mějte se hezky, ahoj Katko, čau.
1: Díky za čas, ahoj.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: 10 hodin 48 minut, středeční Radiožurnál Sport je tu dál s vámi, posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové a s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
4: Ano, dobrý den.
1: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuji za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, kouč, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti, u hokeje jsi byl, ale teď seš znám především jako mentální kouč celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří v současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Lindsay Vonovou, Jaromíra Jágla a Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi prosím tě z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, což v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
4: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce na druhé straně, ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama nejlíp víš, je samozřejmě nějaká fyzická energie, ale pak je psychická. A pokud ta psychická energie je, tak samozřejmě ten člověk je ochoten ty překážky překonávat a šahnout si, jak se říká, na dno daleko s nás. Co tím chci říct? No je to láska. Pokud mě něco extrémně baví, tak samozřejmě se mi toho nechce ani zanechat a mě to baví. Je to až taková autotelická činnost. A druhý aspekt, který k tomu vnímám, je, že v tom ten člověk musí vidět smysl. On Viktor Frankl řekl krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopni snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a to i ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v jejich překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
1: Mariane, já to stáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let. V čem je, ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
4: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna tak, jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě, u těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu a je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich. Ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
1: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
4: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne, 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat, dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problém je psychická odolnost, pláče ti, volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední leta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
1: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
4: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, ubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost získa chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď seš na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role, Ano, taky víme, že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk není už připravován třeba před tím koncem. Takže vůbec to není jednoduchý, vůbec to nepovažuji za nějaký bagatelní problém. Naopak, představme si, že bychom houslovýmu virtuózovi řekli, hele, od 35 odložíš housle a už nehraješ koncerty. No tak jak by se ten s tím vyrovnával? A v přeneseném slova smyslu, takhle těžký to máte i vy.
2: To říká Marián Jelínek ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Pane Jelínku, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezkou středu.
1: Mariane, moc děkujeme.
4: Já děkuji, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta 3 povídání se 3 hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
1: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
2: Určitě střet je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.